0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
1: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.

0: Grande.
1: It's Hozier.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nových průzkumů, jak kdo si v kampani vede, se už ale nedočkáme. Ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko, které bude reprezentovat 70 autorek a autorů. Veletrh potrvá do neděle. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. A teď se podíváme do našeho regionu.
5: Praha ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy opět poskytne bezplatnou právní poradnu. Ve Škodově paláci bude v zimním semestru fungovat od dneška do 16. prosince, v jarním pak od 15. února do 19. května. Poradna je určena lidem, kteří potřebují základní orientaci v právních otázkách a možnostech řešení své situace. Návštěvu je nutné předem objednat. A počasí ráno by mělo být většinou oblačno až zataženo, během dopoledne má mraků ubývat na jasno až polojasno. Teploty do 22 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. Já se na to prostě nemůžu zvyknout, mi tam chybí ještě to a s Davidem, ale vypadá to, že za týden už by mohlo být zpátky.
2: Je to tak, krásné, dobré ráno.
1: Jošťák, Rošťák, ahoj Jasmin, ahoj lidi, všichni, kdo jste si nás zapnuli. Je úterý, začíná snídaně šampionů a odstartujeme ji s Avicim. Tak pojďme na to.
0: Hit Radio City.

0: Tohle je naším úkolem. Vás probudit, a tom zpívá Avicii Wake Me Up, 6 hodin 6 minut. Musíme se přiznat, že je to i úkol pro nás, taky s tím máme co dělat po ránu. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a úterní Hit Radio snídaně šampionů. A lidi, já procházím změnou.
1: Tak co to je tentokrát?
0: Transformací, je to tady a schválně, jestli to někdo z vás máte, taky tak jo. Já poprvé v životě miluju podzim.
1: A čím se tak stalo?
0: Já nevím, já byl vždycky ten, kdo si jako první stěžoval na to, že je ráno tma a že je odpoledne tma, ale včera nějak po 7. večer se vracím domů ve tmě a říkám si, jak to je vlastně hezký, že je to taková až jako intimní tma, takže já jsem vlastně spoko. Možná za to může to brutální léto, co jsme tady měli. A to je ono, já se ptám, je to věkem? Co myslíš?
1: Hele, tak já jsem mladší a taky miluju podzim. Já teda musím říct, že miluju každý roční období a jsem strašně ráda za to, jak se nám to střídá, protože ty 3 měsíce, kdy to období vždycky trvá, mi přijde takový adekvátní čas tomu, abychom si to užili a zároveň, když už nás to štve, tak to brzo jako skončí. Ale na podzimu miluju jako všechno možný, kakao, čaj, je to takový útulný přesně všechno.
0: To je fakt. Já si myslím, že si tohle nadšení možná rozmyslím, až bude u teploty pod bodem mrazu a napadne první sníh a bude břečka.
1: A tak to bude zima, ne podzim. To
0: no
1: je
0: jasně,
1: dobrý.
0: Takže dobrý, takže miluju podzim. Tak my se ptáme, jak to máte vy? Co vy a podzim, ano nebo ne? O tom bude minuta šampionů, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda milujete podzim, nebo jestli teda jste ten, kdo ho nesnášíte. Nechápu, jako může nikdo nesnášet.
1: Mně se líbí, jak před týdnem se tady se mnou hádal, že podzim teda určitě ne a dneska už ho prostě miluje. Ale jo, lidi se mění. Číslo k nám 777-937-777, pojďte nám napsat.
0: A my k vám posíláme další hity. Tohle je Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio 607. Hezké ránko.

0: je Taylor Swift. 6 hodin 11 minut a úterní Hitrádio. Tak co vy, jak to máte s podzimem? Já jsem se bavil o tom, že jsem prošel transformací a podzim z nějakého záhadného důvodu jsem začal milovat, tak jsme se ptali vás, co vy a podzim. Pojďme na to.
1: Evča Frýdek Místek, podzim je top, miluje barvy podzimu.
0: Petr Praha, jo, miluju, protože konečně není vedro a dá se normálně spát.
1: David ze Zlína, nemá rád podzim, protože ráno neví, jestli si vzít bundu anebo kraťasy.
0: To je fakt, co si ráno oblečeš, odpoledne neseš. Laura Holkov, miluje podzim.
1: Marek Ostrava, ne, léto by podle něj mohlo trvat až do Vánoc.
0: Anička Tábor, má ráda podzimní večery, seriál, deku a něco dobrýho. Hmm.
1: Sandra Ústí nad Labem, podzim pro ní znamená jenom tmu, déšť a věčně mokrý vlasy.
0: Veronika Beroun, ano, protože dýňová polívka a pečený kaštany.
1: Dýňovka, mňam. Monika Praha, miluje ten vzduch ráno, když je venku chladno.
0: Stáňa Hrejkovice, nemám ráda podzim, nemám ráda tmu, nemám ráda zimu.
1: Ondra Havířov, podzim je super, konečně se člověk nepotí už cestou do práce.
0: A píše Jitrka, ahojky, měla jsem to stejně jako Michal, podzim mě nechával v klidu a včera jsem šla se psem sama lesem a nestačila se divit, co krás podzim už vytvořil a jaké barvy nám nabízí, jste super.
1: Teda vy jste poetický.
0: No jo. Tak my vám děkujeme za vaše zprávy. Je teda vidět, že není důvod být Gargamel, že ten podzim není úplně blbej. Tak pojďme na další hity. Co pro vás máme nachystaný teď? Miley Cyrus, End of the World, 6 hodin 12 minut, Hit Radio.

0: že nejste zabydlený, řekněte, že sbíráte moderní umění, že to tam je.
1: Jako. Ale super kauf, jako stěhováci to milujou, prach se na tom nedrží a nikdy se ti nerozbije, hotové, vybavené.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
6: Hit Radio.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
7: Promění.
6: A v novou sukínku?
7: Promění.
6: A v paraplíčko?
7: Promění.
6: I na obal pro pastelky?
7: I v obal.
6: A v baťůžek?
7: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
8: Z vytříděných PET lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
6: Tak já jdu tu PET lahve vytřídit. Tatí? A...
7: Běž už.
8: Více na cestaodpadu.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobně

0: podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace dnes ráno čekají v Praze na Štěrboholské spojce. Velký pozor si dávejte před sjezdem na Štěrboholi ve směru na Barandovský most, kde došlo k nehodě dvou kamionů. Auta popojíždí v koloně už od nájezdu z dálnice D11, tak s tím dopředu počítejte.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz
0: Hit Radio City.

0: je snídaně šampionů, 7:02. Vám přejeme hezké ráno. Rehab in my head. Za malou chvíli další parádní muzika, nejdřív ale David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, provozovatelka oblíbené atrakce Čertovo kolo na mnichovském pivním festivalu Oktoberfest rozdává ženám cyklistické šortky, aby je uchránila před voajery. Vlivem rychlosti a pohybu kruhové plošiny se totiž dívkám vyhrnují sukně, což odhaluje jejich spodní prádlo. Obětí stěží pochopitelného šlendriánu se stala Američanka, když jí lékaři amputovali zdravou levou nohu na místo pravé, postižené nemocí. Později museli chirurgové odebrat pacientce i druhou dolní končetinu, takže nakonec přišla o obě nohy. Tomu se říká mít pech. No a anglický fotbalový brankář Jordan Pickford bude muset v prosinci k soudu kvůli nebezpečné jízdě, kterou málem způsobil dopravní nehodu. Informace vyšla včera, den před dnešním zápasem Ligy národů v Londýně, kde dlouholetá reprezentační jednička může nastoupit proti českému týmu.
0: Ale k té druhé zprávě, já si myslím, že kdyby v Americe znali to český přísloví dvakrát měř jednou řeš, že by se to prostě vůbec nestalo. Pojďme si dát super song. Začátek 80. absolutní evergreen. Jsme navařili. Tohle by od Paul Reicha dostalo nálepku se třema hvězdama. Journey Don't Stop Believin'. Vlastně ideální song, když třeba po třetí neuděláte autoškolu. Tak pojďme na to, šampioni. Hezký ráno.

0: Compañeros, Marquez, Basta.
1: Basta.
0: 6 hodin 40 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, já mám příběh. Mně se včera rozsvítilo hladový oko, čověče.
2: No.
0: Jo. No a samozřejmě dojezd byl ještě nějakých 90, 80, já jsem hodně jezdil a najednou jsem na dálnici a ono to začne blikat, když máš dojezd nula, aby ti to jako echt upozornilo a já si říkám, ne, já nechci, tak říkám, budu muset sjet a natankovat na dálnici a čověče, hele, já si pískám, protože díky zastropování cen je benzín za stejný peníze i na dálnicích.
2: No je, je.
0: Takže já jsem normálně ušetřil nějaký 300 na nádraží díky cenovému stropu.
2: My, co jezdíme takzvaně na zelenou, tak to neznáme.
0: Že do tohle je to zelenou, no, to se prodraží, ne, docela. Kolik jste litr zelený vůbec? No ale počkej, sledujete to, jo? Ještě na začátku roku stál litr, nevím kolik, 30 korun asi, jo? A teďka si říkáme, tyjo, 45?
2: To je dobrý.
0: To je bomba, to je paráda. Mně to přijde, že to je něco, jako kdyby vás někdo mlátil po hlavě palicí, ale pak přešel na gumový kladivo, jo? Je to pořád hrozný, ale říkáte si, cítíte takovou tu úlevu prostě. Tak vy, kdo dneska jedete tankovat, tak přijom soustrast, no. Popřejem. Za chvíli další hity Alex Warren Ordinary, no a k vám do aut taky zamíří za malou chvíli doprava, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ránko.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Hit Radio.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Ani teď se u nás nejezdí bez nehod. Pozor v pražské Kbelské ulici směrem na Letňany, kde policie šetří srážku dvou osobních vozidel. A nehoda je dál taky na Štěrboholské před sjezdem na Štěrboholi směrem k Barandovskému mostu.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.

0: Rihanna, Calvin Harris. We found love. Tohle je Hit Radio v 6.53.
1: Posledně měl 10 000 lidí na Letný, teďka míří zpátky mezi stromy na Šumavu a vrací se domů. Řeč je o Markovi Ztraceném, samozřejmě. V Železné Rudě odehraje od 19. června do 6. července 7 koncertů pod Širákem. Každý bude pro 1000 lidí a má to být takový skromnější pódium, tam ta šumavská příroda, Marek a tisícovka z vás.
0: Takže tam vlastně dorazí stejný počet lidí, co má Železná Ruda, pokud se nepletu nějakých 1500 obyvatel. Jsem hledal. Nicméně, proč se teda po obří Letné rozhodl právě pro takhle komorní koncerty, tak to, na to se ho zeptáme zítra my, protože bude hostem zítřejší snídaně šampionu. Probereme koncerty, návrat na Šumavu i všechno, co chystá, tak zítra ráno si to rozhodně nalaďte. No a já si říkám, když se teda o Markovi bavíme, že by nám mohl někdo zavolat. Ideálně někdo, kdo jste byl na Letenské pláni, 800 937 937 a pojďte vybrat písničku. My jsme tady projížděli co hodně zahrát a vlastně tady je takových songů, že bychom rádi, kdybyste to vybrali vy.
1: Tak to pojďte rozseknout. Těch songů je tam fakt hodně, koukám. Je, tak můžu nějaký svý favority?
0: Ne.
1: Ne, už někdo volá.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Katka Zavířová.
1: Ahoj,
0: ahoj Katko Zavířová. Tak co, byla jsi na Letenské pláni?
2: Byli jsme i s mým mužem a bylo to opravdu wow a úžasné. Moc hezký koncert.
0: Kdyby jsi měla vypíchnout jednu věc, co se ti a tvému muži na koncertu líbilo úplně nejvíc. Co to bylo?
2: Tak toho byla spousta, ale nevím, no, asi... Prostě ano, asi Marek i prostě taková ta atmosféra, co on prostě umí vždycky tak nějak vytvořit s tou svojí, vlastně nebo naší ztracenou rodinou. Jo, je to prostě takové fajn, že prostě má tam vždycky takové své fanoušky, kteří prostě opravdu si to tam jdou užít na ten koncert vždycky, no. Měl to super všechno dookola, i to show, i jakoby on sám, to jak když k nám mluvil, nebo i předkokanka Martina Partlova, úžasná host, Adam Ďurica, úžasný, takže všechno bylo prostě top.
1: Tak nám pověz, co si teďka vybereme, co si pustíme.
2: No, možná na to, co vám hraje, tam v podcastu
0: naše,
2: to slyším.
0: Naše cesty, jo, co naše jsem tady cesty. Pustil.
2: Je to taková fajn písnička, jako ono, já mám ráda prostě všechny, nebo třeba i dvě lahve vína, zase třeba takhle na rozjezd po ránu, taky super, ale my teďka, jako já myslím, že...
0: Mi teďka přijde, jako že jsem udělal takový product placement, tak trochu, že jsem to pustil jako nenápadně, jak kdybych ti to vnutil vůbec.
1: Ale tak říkáš i dvě lahve vína, takže
2: i dvě lahve vína, klidně něco takhle na rozjezd. Jo, prostě jako nevyslím ty lahve vína, myslím prostě ten rytmus.
1: Jo. Tak jo, tak to rozjedeme po ránu.
0: Takže lahve nebo cesty?
2: Jo, tak můžeme ty lahve.
0: Tak jdeme
2: já
0: na lahve.
2: Já jsem hrozně ráda a já tam prostě vždycky vidím ten klik před sebou běžet a je to takové prostě opravdu na roztančení.
0: No tak Káťo, my ti moc děkujeme, zdravíme do Havířova.
2: A děkujeme.
0: Hrajeme dvě lahve vína, myslím si, že to probere nás všechny. Tak krásné tak ráno, zvládni úterý.
2: Ahoj. Taky, ahoj.

0: Plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
4: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
5: Více na e-shopu benezelenina.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029. Řekl to minister kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována akčním plánem. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou čeká debata s poslanci o blížícím se summitu Evropské unie. Řešit se bude konkurenceschopnost, podoba víceletého rozpočtu po roce 2028 nebo podpora Ukrajiny. Poslanci budou dnes také debatovat o aktu o dostupném bydlení. No a tenista Jiří Lehečka bude dnes bojovat o titul v Tokiu proti třetímu hráči světového žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Lehečka by mohl oslavit turnajový triumf na okruhu ATP po třetí. Loni vyhrál v Brisbane a o rok dříve v Adelaide. A jdeme do našeho regionu.
9: V podchodu pod Prašným mostem vznikla veřejná technická dílna Lab Davice. Je určená pro studenty, školy i širokou veřejnost. Zájemci si tam mohou vyzkoušet práci s technologiemi a nástroji, opravování, vyrábění nebo 3D tisk. Dílna má u mladých lidí vzbudit zájem o techniku a současně vytvořit příležitost pro předávání praktických zkušeností mezi generacemi. A počasí, teploty dnes do 22 stupňů, ráno má být většinou oblačno až zataženo, během dopoledne mraků ubude na jasno až polojasno. Z Prahy Dominik Šmaus.

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ahoj, hezký ráno.
2: Krásný úterý.
0: Snídaně šampionů.
1: Rozjíždíme další hodinu úterní snídaně. Michal, Jasmin s vámi, krásné ránko. Písniček nachystaný, Pink, So What. A za chvíli to bude o zubech. Počkejte na to, hezké ráno.
0: Hit Radio

0: So What. 7.07. Na Hitrádiu, hezký ráno.
1: Já se vám svěřím, my jsme v neděli měli rodinnou oslavu a přišla za mnou moje desetiletá ségra, že se jí kejve zub a říkám, no dobrý Emi, tak mi to neukazuj, mě se z toho jako dělá špatně, jo? No a včera mi rovnou píše, tak už jsem se ho vytrhla a sama a ještě mi poslala fotku, tak říkám, no tak to je perfektní, tak to se šikulka, ale mě vám to tak strašně vrátilo do dětství. Protože já jsem tohle to nesnášela. Jak se ten zub kejval, vy jste pořád do něj šťouchali tím jazykem a chtěli jste, aby šel ven, zároveň jste to vůbec nechtěli, aby šel ven. A nejhorší byly ty rady těch dospěláků, tak si to prostě vytrhni. Ale teď je to jako součást vašeho těla, to prostě nebyla příjemná věc.
0: Já si vzpomínám, že vlastně nejhorší věta, která existovala od rodičů, bylo neboj, vůbec to nebude bolet. A vy jste v tu chvíli věděli, že to bolet bude, jo. A asi každý, nebo ne každý, vlastně na tohle téma máme všichni svůj vlastní příběh, protože samozřejmě jako mléčný zuby jsme pravděpodobně měli úplně všichni a mě by zajímalo, kolik peněz třeba vám nechala zoubková víla. U nás nic, my jsme byli z chudýho kraje, nic.
1: U nás taky nechodila zoubková víla a právě u ségry mladší už chodí. Tam je najednou jako tolik věcí jinak, jí vždycky závidím. Nicméně spíš mě zajímá, jestli jste si je teda vytrhávali sami, anebo jestli vám je někdo trhal, protože já taky si vzpomenu na případ, kdy jsem si ho teda vyškubla. Někdy mi to vyškup táta a někdy jsem to měla opravdu zavázaný za provázek a praštilo se těma dveřma.
0: Pane bože, tak to my jsme nikdy žádný takovýhle akce nedělali. Já jsem se tam prostě jenom rýdil jazykem na tom zubu a když jsem jako zjistil, že už se vyklá pod nějakým úhlem, tak jsem si řekl, že už je čas. Takže jsem ho vzal do ruky a vyškup jsem ho.
1: A koukala jsem teďka na Instagramu, na mě vykukujou takový jako lepší varianty toho trhání zubu, kdy si to člověk nebo dítě přidělá za takový ty dětský pistolky, jak střílej ty dětský náboje, no. Asi to znáte všichni, nechci říkat konkrétní značku, no a prostě to vystřelíte a ten zub vystřelí s tím nábojem a to je vlastně strašně super nápad.
0: Že to je vlastně jako hrou,
1: no.
0: No, bolí to teda stejně, ale je to udělaný hrou, tak to je prima. No tak pojďte nám dát vidět, zajímá nás nejdivnější způsob, jak jste si vy sami, anebo jak někdo vám vytrhl mléčný zub, protože na tohle máme vzpomínky, jak jsem říkal, úplně všichni, tak hlasovku můžete poslat přes WhatsApp na 777-937-777 nebo klasicky SMS-ku, budeme rádi, vrátíme se k tomu, teď Naughty Boy a Sam Smith na Hit Radio, hezký ránko.

0: Shakira, Zoom, Hit Radio, 7:45 minuta k tomu. Co bylo horší, když jsme byli malí, co? Tříska v ruce, odřený koleno a dezinfekce, anebo vyklavej zub? Tak z tohohle dětského hetriku jsme se zastavili u toho posledního a to jsou mléčné zuby.
1: Mě právě včera posílala moje 10letá ségra fotku toho, jak si vytrhla nějaký zub. Říkám, ježiš, nedělej to, strašný, nechci vidět vůbec takovýhle věci. Vrací mě to do dětství, nesnášela jsem to a ptali jsme se na vaše zážitky s trháním zubů.
0: Ale možná vám z toho jde trošku mraz po zádech, ale je to prostě součást života každého z nás. Píše třeba David z Brna. Ránko týme, no fuj, vy jste čuňata po ránu. Jazykem do vyklejícího zubu, jo. Mě úplně bolí břicho a potí se mi dlaně, jinak u nás bylo nejčastější kousnout do jablka. Nehodilo to však ani halíř. Krásný den, David z Brna, tak tady zoubková víla nedorazila.
1: Lidka vždy si trhala zuby sama, první ve 3 letech, protože její starší bratr prej dostal maličkost za vytržený zub. No a píše dál, já mu záviděla a pak 3 roky čekala, až doroste.
0: Další zpráva. Ahoj, k nám zoubková víla nikdy nechodila. Nicméně minulý týden mi vypadla hýčkaná jednička dole. Nutno podotknout, že mi bude 40, takže úctyhodný výkon.
1: Cože?
0: Po zjištění ceny za implantát zkouším zoubkovou vílu noc co noc a ono nic.
1: Ve 40 vypadl mlíčňák?
0: No mlíčňák asi ne, spíš normální zub, ne? Už viděla někdy někoho s mlíčňákem ve 40?
1: Jo, dobrý, tak my jsme se ptali na mlíčňáky.
0: Pojďme dál.
1: Dobré ráno, tady Káťa. Já si jako malá jeden zub vyrazila, byla jsem s rodičima na bowlingu a tou bowlingovou koulí jsem se praštila do pusy. A pak jsem od zoubkové víly dostala náhrdelník, který nosím občas i doteď.
0: A zase to bylo rychlý. Taky píše, nebo posílá hlasovku Monča.
2: Ahoj, rádio, já vám přeju krásné ráno. Debata o trhání zubů mě velmi pobavila. My jsme teď v září trhali synovi jedničku nahoře, trápil se s tím celý prázdniny a nakonec si sám vybral techniku přivázat na provázek a vystřelit šíp z luku. Povedlo se asi na 10. pokus, ale zoubek jsme každopádně na zahradě nenašli. Tak krásný den.
1: 10. pokus se šípem.
0: Zub odletěl do neznáma. Taky posílá hlasovku Jarka.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače. Mám dceru, který bude teďka už 25 let, ale když byla malinká, tak na chatě utíkala, zakopla a po fošnu si vyrazila naprosto všechny mléčné zuby. Do lejs byly asi 3 a vršek byl zaražený ve fošně, takže jsme to měli jednou ranou. Dneska má krásné zuby, ale ta vzpomínka je šílená.
0: Já tomu říkám efektivita práce.
1: No počkej, ale to takhle vzít všechny zuby naraz, hlavně kolik jí tehdy bylo, jakože jak dlouho pak člověk čeká, než mu dorostou ty další, jak dlouho chodila úplně bez zubů chudinka.
0: To je jedno, ale jako geniální, jako zakousnout se do fošny, efektivita práce, jak blázen. Prima. Tak milé děti, vy kdo nás teďka posloucháte a my víme, že tam jste a my víme, že se vám nějaký zuby vyklejí, nápady, jak s tím zubem ven, máte, není zač, pojďme na muziku. Pitbull, Kesha, Timbr, 7

0: Rádio v 7.22 a vy jste naprosto neuvěřitelný lidi. Já jsem se v 35 dozvěděl něco úplně novýho. Hele, Jasmin, neznalost neomlouvá, dostal jsem to pěkně sežrat. Já jsem se tě ptal, ty jsi říkala, že ve 40 mléčnej zub, jako jo, no. Jestli to je možný. No a já říkám, jestli už jako někdy viděla po 40
1: někoho s mléčným zubem. No, úplně, no.
0: Tak, přišlo ještě víc reakcí, než na to, když jsme se vás ptali, jak vzpomínáte na vytrhávání svých mléčných zubů, a píše tady třeba Alena. Dobré ráno, mléčný zub ve 40 klidně, je mi 44 a mám dolní pětky mléčné a pod nimi nejsou trvalé zuby. Není to úplná rarita a nejčastěji je to právě u pětek. Hezký den.
1: No, tak to vidíte.
0: Píše i Jana. Ahoj všem, k tématu. Švagrovi je 50 a má stále mléčnou stoličku. Anička, dobré ráno, bude mi 47 a pořád mám mlíčňák.
1: Jak to děláte? Ale takhle, já jsem fakt ráda, že nemáme ty zuby jako troje, jo? Že bychom přezubovávali vlastně dvakrát, protože... Ty, co tam mluvíš? Odporný.
0: No, děkujeme, já jsem se teda naučil, já jsem to nevěděl vůbec. Přiznávám se, pro mě nová informace, já to musím rozdejchat. Musím se my vás nemít, nevím, co bychom bez vás dělali. Eva Farná a Mirai, vzpomeneš si za malou chvíli, taky Robin Schulz, Fastboy, a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ránko, šampioni.
2: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: a Bára Purkartová. Bourá se v Zenklově ulici, dávejte tam pozor na nehodu dvou osobáků. Stejná nehoda je taky v ulici Kbelská směrem na Letňany, no a pozor taky na Štěrboholské směrem k Baranďáku. Ranní provoz je ve znamení nehod, tak buďte na cestách maximálně opatrní.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Posloucháte Hitradio 7.32. Za malou chvíli rychlá pětka. O co budete soutěžit, přidáme hned po ranním updateu s Davidem Račákem.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc třeba se zpožděným letem nebo odškodněním. Tím se snaží vylákat od lidí osobní údaje a informace o platebních kartách. Buďte ostražití. Ve Francii se zlodějům nějak daří. Po loňském vykradení pařížského Louvru a letošní krádeži obrazů Renoira znovu řádili v muzeu. Tentokrát si ve střední Francii odnesli uměleckou knihu, která váží 210 kg. Její bronzovou obálku navrhl Salvador Dalí a jen ta váží 150 kg. Policie teď po zlodějích pátrá. No a Microsoft se chystá ukázat, jak si představuje další éru operačního systému Windows. Už ve středu 7. října pořádá speciální akci zaměřenou na Windows a počítače Surface, které mají proměnit osobní počítače ve středobod umělé inteligence.
0: Tak my, Davidovi, děkujeme, takže ve Francii se daří zlodějům. No dobře, tak snad se vám bude dařit v naší rychlé pětce, protože celý tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle jsou hity Hit Radio, Robin Schulz a Fastboy, Million Good Reasons. 7.35, jdeme soutěžit. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlé pětce hrajete o poukaz na 2000 korun k nákupu audioknih na portálu a e-shopu Audioptéka. Tak vám držíme palce a kdo to bude dneska?
0: S námi se soutěží Jirka. Jiřino, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ty jsi psal, že by jsi rád zasoutěžil, že tahle cena by se ti hodila. Posloucháš rád audioknížku nebo takovýhle věci?
2: No, tak rád poslouchám podcasty a vždycky zrovna jsem si říkal, že by si koupil nějaký ty audiokní, takže to se docela hodí.
0: Perfektní. Tak pět otázek tě dělí od výhry, pojďme na to teď.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Leonardo da Vinci byl malíř, švec nebo reper?
2: Malíř?
1: Ano.
3: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jirko, jak se říká mláděti od ovce?
2: Jehně?
0: Ano.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: Kolik očí mají tři lidé dohromady?
2: Tři lidé dohromady šest.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se říká člověku, který řídí letadlo?
2: Pilot.
0: Je to tak. A pětka?
1: Je Španělsko součástí Evropy?
2: Ano.
0: Ano. Jirko, ty jsi divoch, je to tvoje. Poukaz v hodnotě 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka, je tam více jak 3000 titulů, takže si myslím, že si určitě něco vybereš.
1: Moc gratulujem.
2: Moc krát děkuju.
0: Tak jo, měj se krásně, ještě nám řekni, co ty a úterý, co chystáš na dnešek, co?
2: Co dneska plánuju.
0: Aha.
2: No tak teď jsme tam práci. No a po práci nějaký odpočinek.
0: Odpočinek, relax. Skvělý, perfektní plán. Tak Jirko, měj se krásně, hezký den. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jo,
1: ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: parádní den. Propolis Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized na Hit Radio 7.41.
1: Za chviličku oslavíme 44 let něčeho, co jsme jako děti strašně chtěli mít a nejlepší je, že dneska to vlastně všichni máme. Jenom jsme si to tehdy představovali trošičku jinak. Tak co to je, to si řekneme za chviličku.
0: Vlastně bychom to dneska nejradši neměli. Tak co to přesně je, přesně řekneme za chvíli a přihodíme i další hity. Na co se můžete těšit? Here I am, Kelly Clarkson.
1: Clarkson.
0: Kelly Clarkson, taky Miles Smith a přihodíme i dopravu. Hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Je
2: to přijmete to riziko?
0: Ale je to na
4: vás. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Hit Radio.

0: soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně v Praze v Liberecké ulici. Nehoda 3 osobních aut je ve směru do centra před sjezdem na Davídkovu. Auta už tam popojíždí v koloně. No a dál opatrně taky v Zenklově ulici u náměstí na Stráži, kde se přímo v křižovatce srazila 2 osobní vozidla.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Miles Smith, Stargazer na Hit Radio v 7.52, dobré ráno. Dneska je speciální výročí, 44 let od televizní premiéry Macha a Šebestové. Vzpomínáte, jak jsme všichni chtěli to jejich urvaný sluchátko? No tak si můžeme vlastně pogratulovat, protože dneska ho máme všichni, jenom teda musíme platit paušál a místo kouzelního hlasu nám tam volá neznámý číslo s nabídkou energii, jo?
1: Jaký jste měli vztah k Machovi a Šebestovi? Protože třeba moje máma, ta mě to naučila milovat, ona dokonale imitovala hlas Macha. Aha. A vlastně celý dětství moje jenom říkala hlášky z Macha a Šebestovi, takže já to znala fakt naspaměť.
0: No já jsem zkoušel tu hlášku s těma kočkama a jako nevyšlo to teda, jo, takže mám trošku pocit, že kecali.
2: Můžeš do toho volat halo, halo, halo, proč je koček málo, řekl Mach. A tak štěkám jako hromadě koček milion, řekla Šebestová. A v tom se ze sluchátka ozvalo. Říkáte milion koček? No prosím, jak si přejete? A oba koukali jako vyjevení.
0: Zkoušel jsem, to nefungovalo, ale ano, utržený sluchátko bylo top. Já to teda dávám za sebe na seznam věcí, které jsme jako děti chtěli vlastnit. Letající koberec, jo. Arabelin prsten, no, yeah. Plášť neviditelnosti a tohle utržený sluchátko. Já si říkám, myslíte, že dnešní děti znají Macha a Šebestovou, protože to je sama Tlapková patrola, Prasátko Pepa a takovýhle věci.
1: To je fakt, to se zeptám malý se, kdy.
0: No já se tam teďka, děti jsou ještě, no. Za chvilku vystupují, tak co děti znáte Macha a Šebestovou. A mě by taky zajímalo, co byste si jako první přáli od kouzelního sluchátka dneska. Máš nějaký přání? Já bych si přál, aby mi přestali volat ty Indové, jakože podpory Microsoftu, jo? Hello, mister, your computer has virus, trust me. I need your card details, please, trust me. Hezký ráno, zítra rádia v 7.54.

0: si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
5: Více na e-shopu benezelenina.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Práci déle než rok marně hledá v Česku téměř 130 tisíc lidí, meziročně o 17% víc. Zatímco celková nezaměstnanost poslední dva měsíce stagnuje, dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním, a to i víc než v ostatních zemích Evropské unie. Po dlouhých dnech převážně teplého a stabilního počasí čeká velkou část Evropy výrazná změna. Studená fronta přinese citelné ochlazení místy až o 15 stupňů Celsia. V dalších dnech se navíc začne více prosazovat vlhčí proudění od Atlantiku, které přinese proměnlivější počasí a větší teplotní výkyvy. No a hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Motor bodoval i ve 4. domácím utkání v sezóně. 3. vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Robert Lantoši. A ještě jdeme do našeho regionu.
9: Praha ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy opět poskytne bezplatnou právní poradnu. Ve Škodově paláci bude v zimním semestru fungovat ode dneška do 16. prosince, v jarním pak od 15. února do 19. května. Poradna je určena lidem, kteří potřebují základní orientaci v právních otázkách a možnostech řešení své situace. Návštěvu je nutné předem objednat. A počasí ráno by mělo být většinou oblačno až zataženo, během dopoledne má mraků ubývat na jasno až polojasno. Teploty do 22 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Čau, dobrý ráno.
14: Krásný úterní ráno.
15: Snídaně šampionů.
13: Startuje poslední hodina úterní snídaně. Písničky nachystaný, Sigma, Nobody to Love. Tak pojďme na to.
6: Hit Radio City.

0: 4 minuty po 8 ladíte Hit Radio, za to díky, tohle je Sigma.
1: Znáte takový ten pocit, kdy někoho potkáte vždycky zrovna ve chvíli, kdy vypadáte úplně nejhůř? Mně se to stalo včera, že jsem potkala kamaráda ze školy, kterýho jsem roky neviděla, od základky vlastně, a samozřejmě jsem ho nepotkala ve chvíli, kdy jsem vypadala hezky. Já jsem šla z obchodu v teplácích, ještě jsem nesla nejdřív odpadky, takže v jedné ruce odpadky, v druhý kobliha, láduju se a najednou je, ahoj Jasmin, říkám, no tak to je perfektní.
0: A tak to je v pohodě, jako vem si, že nejhorší je potkat spolužáka, že se ti to mohlo stát, potkat ho někde tam, kde si myslíš, že jsi úplně anonymně, třeba na Kožním. No. Nebo já si myslím, že mi to čeká, že se určitě blíží ta chvíle, kdy se s bývalými spolužáky budu potkávat v čekárně na urologii. To je taky asi netradičně, nebo třeba v sauně, takže ty jsi ještě v pohodě.
1: Tam mi to nevadí, v sauně potkám kde, a tak já jsem jakože zahalená, to není, že tam
0: jako,
1: jsem...
0: že bys chtěla Martina z 8B potkat v sauně, jo. A nebo samozřejmě člověk třeba jede na druhý konec světa, už si úplně zapomněla na ty spolužáky ze základky a teďka najednou slyšíš, Jasmin, 6C a ty,
1: ale já nevím, proč nemůžem někoho potkávat vždycky, když nám to sluší. Prostě opravdu zrovna, když vypadáme jak kekel, tak někoho potkáme. Znáte to asi všichni
0: nebo,
1: taky.
0: No třeba pak, když přijde ta věta, že když ti někdo řekne, hele, ty se vůbec nezměnila. A teďka si říkáš, tak počkej, je to jako lichotka, nebo jako je to teda špatně, chovala jsem se tenkrát nějak, jo?
1: No, tak nám dejte i vy vědět, jestli jste potkali někoho v nějaký situaci nezrovna chtěný, to by se to stalo už?
0: Jo, já teďka se asi nespomenu, jako určitě se mi stalo. Stalo se mi na dovolený na Sicílii, jsem potkal člověka, bývalého souseda, ano, ale to už je teda strašných let zpátky. A taky jsem ho tam nečekal, přesně takový to, že si říkáš, jo, tady jako nikdo moc česky nemluví a pak najednou, nazdar Michale! A já, ahoj, jak se máš, jak to jde, co život, co? Jo.
1: Číslo k nám 777-937-777, budeme rádi za hlasovky i za zprávy, v jaký nechtěný nebo trapný situaci vás někdo potkal.
0: Pojďme na hity. Rosalyn, Snap, taky Linkin Park a pak na vaše zprávy. Hezké ráno.

0: jízda. Linkin Park, 8 hodin, 13 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Potkala jsem včera kamaráda ze základky, jindy bych ho asi viděla ráda, kdyby to bylo v nějaký lepší moment, ale nesla jsem zrovna odpadky, měla jsem tepláky, v druhý ruce jsem místo těch odpadků nesla zase koblihu, ládovala jsem se a nebylo to úplně jako příjemný v takovýhle situaci. Tak jsme se ptali, kdy jste někoho nějak nechtěně nebo v trapné situaci potkali vy.
0: Skvělou zprávu napsala třeba Veronika. Dobré ráno, jednou jsem si odběhla vynést koš chvilku po probuzení, vlasy narychlo zamotané do drdolu, vytáhané tepláky i tričko. Obličej jen opláchnutý vodou, no a podařilo se mi s košem vyhodit i klíče. Když jsem se pak klackem snažila klíče vylovit z kontejneru, projížděl kolem kolega, nevěřil svým očím a málem se počúral smíchy. Hezký den, Veronika.
1: Jako když si představím třeba tebe, Michale, takhle v kontejneru s teplákama, tak bych se asi taky posmála.
0: Hele, já to dělám běžně tady ty věci, takže by to nebylo jako nic nestandardního, jo. Máme tady taky super hlasovku od Adély.
2: Ahojky, mně se tenkrát stalo, že když jsem byla na koupališti a už jsem si sušila hlavu, byla jsem oblečená, tak šel kolem kluk a nějak jsem si myslela, že je to spolužák ze střední. A my na střední jsme měli zkratky tříd jako Elko, Liceum, Péčko, byli pozemáci. A tak ho zdravím a říkám ahoj a on, jako my se známe, a já říkám, no jasně, z Péčka. Borec se zrudl a rychle odešel a zavrtěl hlavou, že asi to jako ne. Takže to jsme se tenkrát s manželem velice pobavili.
1: Se známe z Péčka, no.
0: Se líbilo, jak tam Adela řekla, že to a asi jako ne. Asi. Ale zase je super, že má historku nejenom Adela s manželem, ale taky ten Borec.
1: No,
0: a mě by zajímalo, jestli nás třeba náhodou, čistě teoreticky je to dost možný, poslouchá nás spoustu lidí, tak jestli nás posloucháte vy, kdo jste teda si myslel, že teda Péčko nebo tohle, no rozumíme si, klidně nám dejte vědět a my vás tady s Adel propojíme a můžete to probrat třeba u kávy. Tak díky za vaše zprávy a hlasovky, teď pan Šíren, Shivers na Hit Radio. Pojďme na to.

0: Čtvrt na devět, 3 minuty k tomu. Dáváte si úterní hitrádio, to nám dělá radost, za to díky. Za chvíli Imagine Dragons, to je tohle, taky Kateřina Marie Tichá a taky přidáme dopravu. Hezké ráno.
1: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
1: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení teď hlásíte u nájezdu na Pražský okruh směrem od dálnice D11. Došlo tam k nehodě osobního a nákladního auta. Blokuje jeden jízdní pruh. No a opatrně taky na Štěrboholské spojce směrem na Černý most. Nehoda je za sjezdem na Hloubětín.
1: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
2: Hit Radio City. When...

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Plamen na Hit Radio v 8.29 a David Račák má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, policie v Severní Karolíně zastavila na silnici poněkud neobvyklé vozidlo. Byl to gauč, který poháněly dvě elektrické koloběžky. Policisté pak na sociálních sítích zveřejnili fotografii s tím, že další pohyb po silnici už vehiklu nepovolili. V nadmořské výšce přesahující 4800 metrů byl v peruánských Andách objeven nový druh ještěrky. Plas měří 6 až 8 cm a jeho zbarvení se liší podle pohlaví. Ještěrka se živí rostlinami a malými členovci, včetně pavouků, brouků, polokřídlého hmyzu a larev. No a neobvyklý a zajímavý projekt se připravuje v Ostravě. Mezi paneláky sídliště v Ostravském Zábřehu bude vybudován komunitní kurník. Má propojit místní školu, děti a jejich rodiny s přírodou prostřednictvím každodenní péče o slepice. Projekt v září schválili ostravští zastupitelé.
3: Já k tomu asi nemám co.
0: To je geniální, já bych to čekal spíš v Brně teda, ale tam vlastně už mají tu králikárnu.
3: Tam ten kurník mají.
0: Tam je ta králikárna, no. Hele, co by mohlo být v centru Prahy? Strachovky, prasečák. Yes. Pojďme na muziku. Tohle je srdcovka, tu jsme vybrali my dva s Jasmin. For the cause, Stand by me. A připomínáme, že Jirka Pelnář vám srdcovky hraje mezi 12. a 13. Je jich 5 a jednu vybíráte vy, tak si o tu svoji po 12. napište. Tak pojďme na to, tohle vás bude bavit. Volume doprava. Hezké ráno, šampioni.

0: 7 minut po půl deváté ladíte Hit Radio. Dobré ráno.
1: Zjistili jsme, že Japonsko má asi nejroztomilejší způsob zatýkání hlití na světě, jo. Když tam někdo na veřejnosti nějakým způsobem řádí, je agresivní, je opilej, odmítá spolupracovat, tak policie ho může zabalit jako burrito, jo? Teď si nedělám srandu, oni používají takovou pevnou plachtu speciální, kdy člověka zabalí teda od ramen dolů, takže nemůže kopat, nemůže máchat rukama, je to taková kazajka, ale je to roztomilý, říkají tomu opravdu burrito.
0: No právě ano, internet tomu začal říkat burrito, mi to přijde jako takový all inclusive po Japonsku, jo? Že jdeš na drink, pak máš večírek a pak jsi burrito.
1: Já si představuju ten proces, jo, kdy jako pane, uklidněte se, neuklidním, tak tortilu, doneste to.
0: Takže deky.
1: Takže to deky, přesně.
0: Hele, a pak když ti zabalej a bude ti jo blbě, tak to budeš mít i s pálivou omáčkou. Takhle, vzpomenete si, kdyby vás takhle zabalili, když jste to na Mejdanu přepískli, já si to vybavím docela živě. A jako když si do té situace spojím to, že by mě zabalili ještě do burrito, tak úplně vidím ty mý kámoši, jak by mě poslali někam na kopec a skupili mě jako barec dolů. Za chvíli Cyril, taky Rejdel, ten hezké ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: 8.49, Hit Radio a Ray Dalton. Máme si užít poslední 2 až 3 teplé dny, potom přijde teplotní facka. Ano, je to tak, winter is coming a Jasmin otevírá počasí, že jo?
1: Ano, je to tak, ano, 2 až 3. Dnešek, zítřek, ve čtvrtek už to tady vidím velký špatný.
0: Hmm. A páteček? Hmm.
1: No taky, no jo, až do pondělí lijáky, aspoň tady u nás, tak...
0: No, vypadá to, že v pátek ráno budeme stát před skříní a volat, kde mám sakra tu zimní bundu, no, kam jsi ji schovala, tu zimní bundu?
1: No já hlavně každý rok kupuju novej skládací deštník, mě se toho, během toho roku se mi někam vždycky schová.
0: Jakože se do toho oblečeš, nebo?
1: Ne, tak jak jsou ty lijáky na podzim, tak já si vždycky koupím novej a buď se s ním něco stane, nebo se prostě ztratí, takže já jdu do toho asi zase, no.
0: Já hlavně nechápu, proč nemůžou být ty přechody mezi těma jednotlivýma ročníma obdobíma nějak jako plynulejší,
1: postupný,
0: jo? Postupný, to je prostě, je zima, najednou bam, najednou léto, jo? Teďka máš babí léto a on ten podzim prostě nemůže jako nakráčet takhle v klidu, on prostě rozkopne ty dveře. A letí dovnitř. Takhle to bylo nám s tebou hezky, brzo se vrať, i když vlastně, když si vzpomenu na ty 40, když jsme doma umírali, asi podzim a zima vlastně docela dobrý. Mm. Tak jo, tak pojďme si užít ještě poslední teplý dny. Ještě to je na Aperolek, v pátek čaj s medem, no. Teď další hity, Jelen, ještě jednu noc, 8.50 a my vám zítra rádi a přejeme hezké úterní ráno.

0: to Hit Radio. My vám přejeme hezké ráno a bohužel už se musíme s vámi rozloučit, protože po deváté nás střídají naši skvělí kolegové, mají pro vás spoustu písniček, Avicii, Gym Class Heroes, taky Huntrix Golden, to všechno po deváté.
1: Díky, že jste s náma přežili další ráno. My jsme tady vlastně řešili strašně moc věcí i ty zuby. To bylo takový trošku nechutný, ale vlastně jste nás vrátili zpátky do dětství.
0: No, my jsme se hlavně dozvěděli, pro mě novinka, že mléčné zuby můžeš mít i v pokročilém věku.
1: No, i po 40. Spousta z vás má mléčňáky i po 40.
0: Takže vy nás tady normálně učíte. Tak se budeme těšit zítra, jestli se dozvíme něco dalšího zajímavého.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak vám přejeme hezké úterý.
1: Mějte se krásně a zítra zase od 6.
0: Jsme tady. Tak papa.
1: Ahoj.
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré ráno. Komplikace hlásíte v Kbelské před sjezdem do Novopatské směrem do Hloubětína. V koloně se srazilo osobní auto s nákladním a zablokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona se táhne od sjezdu na Ďáblice. Další komplikace v podobě kolon pak hlásíte z D5 na příjezdu od Rudné a na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Jižní spojka Barandáka do Břízká ulice v kolonách 15 až 20 minut a popojíždíte přerušovanou kolonu také po D1, a to od Mnichovic až Pochodov. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: It's Taylor Swift.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Nejpozději dnes mají do schránek dorazit poslední hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území dostanou do schránek lidé také lístky s kandidáty na senátory. Nové průzkumy, jak si kdo v kampani vede, už zveřejňovány nebudou. Letiště Václava Havla Praha připomíná nedožité 90. prvního českého prezidenta, dramatika a disidenta. Cestujícím budou v letištních knihovnách k dispozici Havlovy publikace. K vidění je také několik výstav, doplňuje mluvčí letiště Jiří Hanych.
9: Spolu s první prezidentskou knihovnou jsme připravili expozici s názvem Praha Václava Havla, která je umístěná ve veřejné spojovací části mezi terminálem 1 a terminálem 2. Výstava ukazuje celkem 18 míst v Praze, která jsou spojena s Havlovým životem. V neposlední řadě je k vidění expozice Václav Havel a Polsko, připravená ve spolupráci s Polským institutem v Praze.
4: Letiště Václava Havla Praha nese jméno prvního českého prezidenta od roku 2012. Švédská akademie věd dnes oznámí, kdo se stane nositelem Nobelovy ceny za fyziku za letošní rok. Druhým dnem tak pokračuje týden Nobelových cen, který vyvrcholí v pátek udělením prestižního ocenění za mír. Tenista Jirka Lehečka bude dnes bojovat o titul v Tokiu proti třetímu hráči světového žebříčku Alcarazovi ze Španělska. Finále je na programu v 11 hodin našeho času. 24-letý Lehečka může oslavit turnajový triumf na okruhu ATP po třetí. No a dnes bez ranní mlhy, aspoň tedy v centrální části Prahy, hned se sluníčkem, jasná, skoro jasná obloha, tak by to mělo vydržet po celý den, odpolední maxima kolem 22 stupňů.
3: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: A já vám přeju krásné úterní dopoledne. Ano, jak už správně Lucka řekla, my vás dneska i vidíme. Přes tu mlhu, která tady není naproti tomu včerejšímu dni, ale co je včera, to už se nepočítá, my se díváme jenom do budoucnosti. A tak vám nabídneme určitě Avicii, tak je Hunter X. No a dneska zase den, kdy víme, co se v Praze kde šustne. Jo? Já jsem se třeba dozvěděl, že jeden oblíbený klub, ve kterém jsem byl několikrát,
4: ano.
0: Takže se zavírá.
4: Ježišmarja.
0: No, u Karlova mostu dokonce.
4: Dokonce. No, a že by je. Dobré zprávy dorazily.
0: No já tam normálně, já tam zažil takových zážitků.
4: Ale to nám nebudeš vyprávět, že ne?
0: A to vám právě řeknu už za chvíli. Tady je Avicii. A hey brother. Tak hezké úterý a dobré dopoledne.

Máme krátce po 9. hodině, hezké dopoledne a dobré úterý. Praho, byli jste někdy na lávce? Já doufám, že jo. A mě to dneska zajímá. Napište mi na 777-937-777. Protože tenhle slavný klub, který je hned vedle Karlova mostu, tak se zavírá. Ano, ano, ano, nejstarší noční klub v Praze končí. Je v těsném sousedství Karlova mostu a fungoval tam od roku 1990 jako klub Lávka. A byly tam hodně divoký večírky, samozřejmě byly tam i umělecký módní show, nebo třeba hudební a divadelní představení. Dokonce tam, pokud si dobře pamatuju, tak tam koncert měli členové kapely Lunatic, byli tam dokonce zahraniční Supertramp nebo R.E.M., kteří tam nejenom že hráli, ale taky tam zašli jako na dobrý drink. Prostě bylo to jako něco, kam jako se chodilo jako na legendární místo, jedno z těch jako opravdu legendárních míst. A já teda musím říct, že jsem tam osobně zažil v mém, teď nevím, jestli tak jako v mladistvém věku, tak jsem tam zažil několik velmi bujarých večírků, kdy mě vynášeli ven skoro, téměř vedle Vltavy. A mě celkem zajímá, jak jste na tom byli vy. Jestli jste tam vlastně někdy byli pařit před pár lety, jestli si na to vzpomínáte, jestli jste tam zažili nějakou situaci, která se neodmyslitelně zapsala přímo do vaší hlavy. Co máte spojeného s klubem Lávka? Dejte vědět, 777-937-777. Budu moc rád, když mi napíšete nějakou zprávu, nahrajete hlasovku a dneska bychom se alespoň v našem vysílání mohli s tímhle místem tak nějak důstojně rozloučit. Samozřejmě, pokud na něj máte nějaký hezký, možná i netolik hezký vzpomínky, jo? Ono přece jenom ve 3 ráno toho nemusí být pokaždé jenom hezká vzpomínka. Opět Radeček a Marie Čírová, vloupám se a za pár minut třeba taky Haley Styles. My jsme Hit Radio City, dobré dopoledne.

Harry Styles. Skvělá to věc. Za chvíli bude 9:30 a vy posloucháte Hit Radio City. Mimochodem moc díky za vaše příspěvky, co všechno jste zažili v klubu Lávka. Nikdy je to skoro nepublikovatelný. Tady od Marka jedna zpráva. Na ten klub vlastně jako nevzpomínám rád. Několikrát jsem se tam tak opil, že mě museli kamarádi donést domů a nic si z toho moc nepamatuju. Vím, že jsme byli na Lávce. Ano, to už jenom potvrzuje to, že tam byly legendární párty. A mimochodem jedna teda moc hezká zpráva, která je od Markéty. A tu si myslím, že třeba si zarámovat. Já mám na Lávku krásné vzpomínky, našla jsem tam manžela. Pravda, už spolu nejsme, jsme rozvedeni, ale to vůbec nevadí. Tak moc zdravím, Markét. Ano, vaše vzpomínky na to, co jste třeba na Lávce kdy dělali, na jaké party jste tam byli, protože ten klub se zavírá, tak klidně směřujte celé dnešní dopoledne na 777 937 777. A za chvíli si já.

Jídlové prváky Tabeskosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: ani hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.

0: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

pravda, že dneska v úterý máme ještě takové lehké dozvuky babího léta u nás v Praze, ale nebojte se, ono se to už brzo převrhne. Zítra bude chladněji, ve čtvrtek bude chladněji, no a v pátek máme naměřit jenom něco okolo 10 stupňů. Takže už je dost možné, že z léta začneme pomalu, ale jistě přemýšlet o zimě. No tak jako blíží se to, jo, je 6. října, je třeba nad tím nezavírat oči, ale spíš to využít třeba pro sebe. Co kdybych vám právě teď zařídil 2 dny na lyžích v Rakousku a k tomu ještě 2 noci v hotelu? To zní velmi zajímavě. Z Hitradem City právě teď objevujeme zimní Salzburgsko a každý týden můžete vyhrát pobyt v jednom z tamních lyžařských letovisek a tak nějak už se pomalu, ale jistě těšit na zimu, jo. Začínáme ve Flachau. Mám tady 2 noci pro 2 polopenze a k tomu skipasy na 2 dny. Co pro to udělat? No, stačí si na našem webu na hitradiocity.cz pustit podcast Salzbursko a odpovědět na jednu otázku. Jak se jmenuje slavný rodák z Flachau, po kterém je pojmenovaná tamní závodní sjezdovka? Odpověď najdete samozřejmě v tom podcastu, který si pustíte na našem webu. No a rovnou i na našem webu můžete vyplnit formulář a v pátek odpoledne potom vybereme výherce. No a někomu uděláme radost. Takže připravte se na zimní sezónu a rozhodně poslouchejte Hit Radio City i na našem webu, včetně všech podcastů. Tady jsou Rasmus in the Shadow a za chvíli Eva Farna.

0: opustit už ne.
1: Celá deska ADHD Pop, nová deska Evy Farné, skvělá. A zní Perpetuum Mobile právě teď ve 9:45. Mimochodem Eva teď v Poroči Superstar jako je naprosto skvělá. Musím teda říct, že nejsem úplný fanoušek, ale tak viděl jsem dva díly a jí to tam teda jako hodně sluší. Nemyslím jenom vizuálně, ale myslím i odborně. Jo? Má vždycky co říct a je vidět, že mladí zpěváci i zpěvačky milují. Stejně tak jako my tady u nás na Hit Radio. Co si dáme za chvíli? Tohle je Shakira. A ta bude hrát určitě. Do té 10. hodiny, než vám nabídneme další čerstvé zprávy.

0: Britney, bitch.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopíjat to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám.
14: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
15: Hit Radio City.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: No a za pár minut samozřejmě další velké hity. Ella Henderson a nebo taky Black Eyed Peas jsou připraveni po 10. hodině. Přejeme dobré dopoledne, Praho. Tady je Hit Radio City a protože víme, co se v Praze děje, tak Lucka má slovo. Pojďme do ulic.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Pražský okruh v těchto chvílích popojíždí od sjezdu z D1 směrem k letišti. Jednak kvůli nehodě se hned na sjezdu tvoří kratší kolony, ale na úrovni Jesenice se pracuje a tak směrem k letišti se táhne kolona na 15 až 20 minut. Popojíždí i opačný směr od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu, tady se zdržíte do 10 minut. Silný provoz zůstává také v Gbelské ulici na jezdu od Hloubětína a na příjezdu ulicí v Holešovičkách dál k tunelům. Tady se připravte na 15 minut v aktuální koloně. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
7: Více na e-shopu benezelenina.cz.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Ve Vile Mrázovka vznikne Centrum duševního zdraví pro seniory. Doplněny budou ambulantní odlehčovací služby pro lidi s poruchami vnímání. Praha zároveň prostory zrekonstruuje, náklady na práce v objektu a zahradě jsou podle odhadu 57 milionů korun. Objekt bude využívat městská organizace Palata, která se péči o seniory věnuje. RegioJet pokračuje v náboru stovek nových zaměstnanců. Dopravce posiluje své týmy před prosincovým rozšířením železničního provozu. Jaké profese poptává, doplní mluvčí společnosti Lukáš Kubát.
9: Nejvíce hledáme strojvedoucí, stevardy a průvodčí, ale také pracovníky údržby, elektromechaniky, dispečery nebo zaměstnance prodejních míst. Nové kolegy nabíráme především v Praze, v Brně, na Vysočině a v Ústeckém kraji. Důležité je, že u řady pozic není nutná předchozí zkušenost ze železnice.
1: RegioJet nové kolegy zaškolí a nabízí jim možnost dalšího profesního růstu. Dlouholetý spor o kontrolu městské firmy Pražské služby se opět vyostruje. 7 z 12 členů dozorčí rady se obrátilo na vedení magistrátu. Otevřeném dopisu tvrdí, že čelí zastrašování až šikaně, a to především ze strany nominanta Pirátů a předsedy rady Lukáše Wagenknechta. On sám obvinění odmítá, informaci přinesl server TN.cz. Naši fotbalisté do 21 let zakončí dnes skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. V Lejrii nastoupí od 6:30 večer našeho času proti domácímu Portugalsku. To už si zajistilo první místo ve skupině a tím pádem přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži. Dnešní den zůstane ještě slunečný, jasný, skoro jasný. I dnes odpoledne se dostaneme na hodnoty kolem 22 stupňů. Vítr pouze slabý, proměnlivý.
8: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Jsem tu, vy jste na druhé straně, to znamená, že náš tým je zcela kompletní k tomu, aby jsme prožili co nejpříjemnější úterní dopoledne. Praho, svítí nám sluníčko. Na dlouhou dobu naposledy asi, nebo zítra ještě bude svítit?
1: Zítra by ještě mělo být sluníčko, odpoledne dokonce skoro jasná obloha a i ty teploty budou ještě nad 20.
0: Takže nejhorší zlom přijde ze čtvrtka na pátek.
1: Mělo by to tak být. Páteční ráno bude obzvlášť studené.
0: Už teď se těšíme, no nic. Black Eyed Peas a Pump It a za pár minut taky náš City Quiz, ve kterém mám pro vás parádní voucher na 3000, abyste si zařádili s kolegy nebo třeba s celou rodinou. Tak dobře, poslouchejte, začínáme a 4 minutky po 10. přejeme dobré úterní dopoledne.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Tak jo, tohle byli Miraj a my jsme Hit Radio City. Přátelé, nejvyšší čas vzít telefon do ruky, svolat celou kancelář nebo všechny spolupracovníky, které máte tamhle někde po ruce, protože jdeme společně hrát.
2: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
1: Ano, na chvíli se zastaví celé město. Jenom proto, aby se zapojilo do našeho City kvízu. Aneb Praha hraje a já mám pro vás dneska zase nápovědy. Nezapomeňte, že celý tento týden jako odměna 3000 poukaz do Mercuria Laser Game. Mimochodem, můžete to využít na zábavné aktivity v Mercury, Laser Game, Pixel Game, virtuální realita, desítky arkádovek a navštívit je můžete třeba v Holešovicích, na Braníku a nově také otevřené arény na Pankráci či na Lužinách, jo? No a když už máme ty hry, arkádovky, tak jsem se rozhodl, že pro vás budu mít popis, 4 nápovědy, které vás dostanou k jedné legendární hře, kterou třeba hrajeme při dlouhých zimních večerech. Věřím, že alespoň jednou jsme to všichni hráli. Tak 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, kam směřovat vaše správné odpovědi, ať už WhatsApp, SMSky, anebo třeba hlasovky, prostě se dostaňte ke mně. No a jdeme na to. Nápověda číslo 1. Tahle hra dokáže pokazit i velmi dobré rodinné vztahy. Nápověda číslo 2. Čím víc toho vlastním, tím větší mám šanci vydělat na ostatních. Nápověda číslo 3. V téhle hře se vyplatí dobře investovat. A hlavní roli tady hrají čtyřnozí kamarádi. No a nápověda číslo 4. Neklan, Napoli a Gavora.
3: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. 4x v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
1: Tak co? Už víte? 777 937 777. Pište právě teď sem ke mně do studia.

0: Mám radost, když se mnou spolupracujete, když vím, že jste na druhé straně, protože těch zpráv teda vy se činíte, přátelé. A chodí to stále na 777-937-777. Tak jo, dnešní správná odpověď teda podle všeho vůbec nebyla těžká. Zejména poslední nápověda Neklan na poli Gabora, to si myslím, že byla celkem jistota. Takže já můžu říct, že dneska to zvládli dobře Katka, Lucka, taky Hanka, Sonja, Monika, Pavel, Ota, Stáňa, Blanka, Radek, Honza, Andrea, Kačí, Terka, Klára, Romana, spousta z vás, kteří jste se ještě ani nepodepsali. No a další Klára, která je se mnou na telefonu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím.
0: Jak se máte?
1: Mám se krásně, děkuju. Jo? Teď se mám ještě líp.
0: Ježiš, tak to je samozřejmě dobře. Tak já nebudu opakovat ty nápovědy, které jsem tady říkal. Byly celkem čtyři, ale vy moc dobře víte, o jakou společenskou hru se jedná. A mě to zajímá. Řekněte to všem, kteří třeba netušili. Cože to vlastně bylo?
1: Myslím si dostihy a sázky.
0: No tak vy to víte. A teď mi řekněte, kdy vám to se cvaklo? Až s tou poslední nápovědou, anebo už jste tak nějak tušila dopředu?
1: Myslím, že hned při té první mě to napadlo, ani nevím proč.
0: Takže vy jste se někdy pohádali?
1: To ne, ale znám tu hru a vím, co to dokáže vyprodukovat.
0: Přesně tak. Prosím vás, já byl teďko na dovolení, hrál jsem s rodinou kanastu a už se nebavíme, jo, mezi sebou. Takže ano, i tohle umí společenské hry. A kdy jste naposledy hrála dostihy a sázky?
1: Asi 2 roky zpátky.
0: No a vyhrála jste aspoň?
1: Ne, mně se to nikdy nepodařilo.
0: Tak já vám můžu za odměnu dát něco, co by se vám jako dařit mohlo. Mám tady totiž parádní voucher na největší laser game síť v Česku a nově třeba v Praze na Pankráci, na Lužinách a největší pixelové centrum Laser Game VR arkádovky i bar, to je Mercuria Laser Game, kde rozhodně můžete vyrazit a tak, když tak se tam postřílíte, jo? Je to jako jednoduchý, jo? Užijte si to moc. Mějte se krásně, dokdy to máte dneska v práci?
1: Dneska do 3.
0: Tak to je dobrý, to je v podstatě za chvíli.
1: Jo?
0: Mějte se krásně, Klary, a děkuju zase někdy. Naschle.
1: Naslyšenou.
0: Další příležitost, jak s námi hrát City Quiz, samozřejmě zase zítra. Nebojte se, bude to skvělý.
2: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Máme příležitost, jdem se ukázat.
4: Já bych tam si vidět nechtěla, Michal.
2: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
5: Velkolepý.
2: Natočím to.
5: No tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě. Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
3: Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hit Radio.

David, Damiano David, ano ten z kapely Maneskin a ten, který několikrát na Eurovizi byl, dokonce grand finále za Itálii, rok 2021, kde Maneskin samozřejmě bodovali, takže takový Damiano David má s Eurovizí určitě velmi pozitivní zkušenosti. Vy už si možná teď kladete otázku, jaký další český interpret nás bude reprezentovat v Eurovizi pro ten letošní ročník. No, můžu vám to říct rovnou, vůbec žádný, protože v roce 2027 se Česká republika Eurovize nezúčastní. Teď už je to potvrzeno, ono se o tom hodně spekulovalo, nicméně Česká televize v roce 2027 se nezúčastní té soutěže Eurovize. V úterý dopoledne to oznámila na sociálních sítích a podle oficiálního vyjádření jsou důvodem prý aktuálně probíhající úpravy rozpočtu, takže na to zkrátka jakoby nejsou prachy. To znamená, že ten přímý přenos budeme muset sledovat zkrátka někde úplně jinde a ne na obrazovkách České televize ještě s tím aktuálním překladem a také vlastně výběrem toho, jak to vlastně probíhalo živě, ať už to finále, anebo samozřejmě některý předfinále. No, neříkám, že se to nedá najít někde jinde, nicméně alespoň takhle naservírovaný to asi mít nebudeme. Tohle je jedna z těch velkých věcí, na které vás určitě velmi rád nalákám v rámci našeho hudebního speciálu, který se jmenuje Hit Radio Classic. Je tady každý večer po 18. hodině a jsou to 3 hodiny nabité těmi největšími hity let 80., 90. a taky 0. Kiss from a Rose. Tady je Seal a tady je taky Hit Radio.

0: My jsme Hit Radio City a dáme vám už za chvíli Walk the Moon, Shut Up and Dance. No a když se podíváte na náš Instagram, na Hit Radio City, tak tam máme souboj o nejhorších věcích, které dělají vaši kolegové v práci. Jasně, kolegy máme všichni rádi, ale někdy nás dokážou jako dokonale vytočit. Například stále chodí pozdě, nebo si pořád stěžují, nebo ukazují celkem 150 fotek z dovolené, odchází třeba úplně vždycky první domů, nebo pomlouvají všechny kolegy, či snad si berou neschopenku kvůli každé rýmičce. Vy můžete zahlasovat. Podívejte se do storíček u nás na Instagramu Hit Radio City.
1: Hit Radio. Hit Radio.

super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zdravíme do všech pražských kanceláří, i tam, kde se v tuhle chvíli na počítačích hraje solitér. Kdy naposledy si hrála solitér?
1: Ty jo, Kuby, víš co, že to už je takových let, že ani nevím, jestli bych si vzpomněla, jak se to hraje.
0: Já jenom vím, že na konci vždycky byly ohňostroje, to jediný si pamatuju.
1: No, ale tak to už zase si nepamatuju.
0: Ale já málo kdy jsem do toho konce došel. No nic, 11. za chvíli, tohle je dopoledne, Hit Radio City, za pár minut Alex Voren, ale pojďme do ulic zkontrolovat, co se děje.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Cesta do Prahy po D1 v přerušované koloně od úrovně Mnichovic až po Chodov. Připravte se na popojíždění kolem 5 až 10 minut. Kolonu jste hlásili také na výjezdu po D1 na úrovni Průhonic. Zdržení je na Pražském okruhu na úrovni Jesenice směrem k D1. Tady nabíráte zpoždění kolem 7 minut a delší kolony se stále tvoří na Štěrboholské spojce, respektive od Černáku po Štěrboholi. Tady nadále počítejte z více auty. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
3: Doktor Max o vás pečuje mřína alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
4: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
5: Více na e-shopu benezelenina.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Sokolská kapka krve, to je hromadný odběr krve, který od rána probíhá v Tyršově domě na Pražském újezdě. Akci tady pořádají při příležitosti památného dne sokolstva. Jak se daří přilákat prvodárce, doplňuje první místostarostka obce Sokolské Kamila Šrolerová.
7: Já jsem velmi nadšená, musím říct, že se nám to velmi daří, protože v roce 2025 jsme dokonce trhli rekord a měli jsme přes 140 novodárců. To je prostě opravdu v dějinách tohoto projektu velmi zdatné číslo.
1: Do akce by se dnes v rámci projektu Aktivní sněmovna měli zapojit také poslanci a zaměstnanci dolní komory parlamentu. Praha stále nemá vybraný vhodný strom pro největší vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Pořadatelům společnosti Tajko zatím dorazila 50 typů, žádný jehličnan ale zatím nesplnil nutné parametry. Nově je tak možné posílat typy na stromy až do čtvrtka 15. října. Detaily najdete také na našem webu. Na noční obloze bude možné v následujících měsících velmi dobře pozorovat Saturn, který astronomové označují za jednu z nejkrásnějších planet sluneční soustavy. Pozorovat ji budou moci majitelé hvězdářských dalekohledů a návštěvníci hvězdáren. Rakouská policie zadržela Čecha, který večer na čerpací stanici v Linci brutálně napadl maďarského občana. Hlídky hornorakouské policie agresivního útočníka dopadly. Podezřelý Čech skončil v linecké věznici, proč druhého muže napadl, agentury neuvádí. V průběhu dnešního dne většinou slunečná, skoro jasná obloha, teploty se budou odpoledne dostávat na 22 stupňů, vítr slabý, proměnlivý.
6: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak jo, jdeme do toho. Poslední závěrečná třetina úterního dopoledne u nás v Praze, 3 minutky po 11. hodině. Hudebně jsou na startování Linkin Park. Za pár minut taky Dinora a Gigi D'Agostino. A nebo taky velká kauza, na které pracuje Janek Rubeš, tedy jeden z kluků z Prahy. Už jste si kontrolovali výpis svého operátora a nemáte tam náhodou nějakou podezřelou platbu za 99 korun? Víc informací řeknu už za chvíli, teď popřeju dobré dopoledne.

Dinoro a Gigi D'Agostino, In My Mind. Hit Radio City s vámi, teď krátce po 11. Dobré dopoledne, Praho. No a já věřím, že jako Pražáci jste určitě někdy slyšeli o klucích z Prahy, jo? Janek Rubeš. A v současné době téma číslo 1, ono už je to teda od minulého týdne, protože přesně před 8 dny vyšlo na YouTube kanále Kluci z Prahy video Podvedli moji mámu o 99 korun. To video má dneska přes 1,2 milionu zhlédnutí. A ten důvod je jasný, protože Janek Rubeš vlastně tak nějak kopnul do velkého problému, o kterém jsme vlastně skoro vůbec nevěděli, teda já o něm absolutně netušil, ale vypadá to, že ten problém je větší, než jsme si vůbec mysleli. Vezměte si třeba poslední vyúčtování za telefon a podívejte se na položku Premium SMS anebo položku služby třetích stran. Protože právě Janek Rubeš z Kluků z Prahy odhalil případy, kdy lidem, pozor, každý týden odcházelo 99 korun za předplatné, o kterém vlastně vůbec nevěděli, jo. Když si to celý znásobíte, tak za jeden celý rok je to přes 5000 korun. A to už je celkem dost peněz za něco, co vlastně nefunguje, ani jste nechtěli. Janek Rubeš na to přišel náhodou, a to právě u své maminky. A následně objevil i další případy. A operátoři, mobilní operátoři, už problematické služby zastavili a momentálně zpřísňují pravidla, jo. Jestli jste ale vlastně platili doteď, tak si zkontrolujte svoje vyúčtování. Třeba patříte mezi ty lidi, protože k tomu aktivování fakt jako dochází tak, že o tom vlastně vůbec ani nevíte. Je pravda, že 99 korun asi jen tak snadno přehlédneme, ale 5000 za rok už jen tak snadno nepřehlédneme. Tak se podívejte do svého vyúčtování a rozhodně doporučuji, abyste se podívali taky na to video, případně zkontrolovali mámu, babičku, tetu, prostě všechny a vyburcovali je. Teď už je venku druhý díl, myslím si, že vyšel včera, už má skoro 500 000 zhlédnutí a ten podvod je dost velký a dokonce se do něj zachytili i někteří politici. Tak se na to určitě podívejte, Kluci z Prahy a bacha na vyúčtování, jo? Tady jsou Činasky, rok 1970 a Hit Radio City.

rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: elektromobil, lehce jetý, za super cenu.
1: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

Z One Direction jsme se dostali až těsně po 11:30. Posloucháte Hit Radio City. Přistihli jste se někdy, že kecáte? Jakože lžete, jo? Protože mně se do rukou dostal takový velmi zajímavý průzkum. Až 6 z 10 dospělých nevydrží prý ani 10 minut bez toho, aby zalhali. Prostě nedokážeme vést 10-minutovou konverzaci, aby jsme si trošku nepřibarvovali a nevymýšleli. Je to průzkum, který dorazil z Univerzity Massachusetts. Není to jako tak jednoduchý. O 60% lidí během 10-minutového rozhovoru alespoň jednou zalhali. A ti, kteří lhali, pozor, to udělali v průměru 2x až 3x. A ta nejlepší část, někteří si prý ani neuvědomovali, kolikrát zalhali, dokud svůj vlastně rozhovor potom neslyšeli zpětně. Tak zkuste se na to dneska zaměřit, jo? Jestli si náhodou tak trochu nevymýšlíte. Já se teda přiznám, že jo, občas nafukuju, jo? Občas si trošku zavymýšlím a někdy si zapřeháním. No, ale kdo si někdy nezapřeháněl? Fool's Garden jsou tady. Jedna velká hudební klasika, která vás láká i na dnešní večer po 18. hodině na naše Hit Radio Classic. Lemon Tree právě teď. Hit Radio City.

0: jedna klasika v novém kabátku. Baby Rexa si totiž vypůjčila slavný motiv, tuším z roku 1995, Insomnia od Faithless, a ta nová píseň se jmenuje New Religion. 11:45 za chvíli, což znamená jediné, Kuba Urban pomalu, ale jistě dělá pápa. Mějte se fantasticky, užijte si zbytek toho dnešního úterního dne. Doufám, že jsme ho společně dobře nastartovali a že jste zvládli překonat dopoledne. No a taky za chvíli pravé poledne, což znamená srdcovky. A Jirka Pelnář, trošku podezřívám, že dneska bude hrát písničku dle svého výběru, protože tohle, jako když se řekne Jirka, tak tohle je ono. Takhle budu Right Side Fred už za pár minutek. No a společně se uslyšíme zase zítra, a to přesně v 9 hodin. Tak jo. Už bude středa, čověče. No a hlavně už nebude tak pěkný počasí, tak užívejte, dokud to jde. Kuba Urban, ahoj!
1: Hit Radio.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. S kolonami počítejte na Pražském okruhu na sjezdu z D5, ale také v opačném směru na sjezdu z D1 na úrovni Jesenice. Oblasti Černého mostu a Štěrboholské zdržení do 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: This is Ava Max. All the hits.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv a přeje Lucie Raňková. Nejpozději dnes mají do schránek dorazit poslední hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nové průzkumy, jak se kdo v kampani vede, už zveřejňovány nebudou. No a komunální volby se blíží a jak správně křížkovat, aby hlas platil. Možné jsou tři způsoby a detaily teď přidá mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
3: U senátních voleb je to jednodušší, vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek vložíte do úřední obálky. Babí léto v Evropě postupně končí. Od středy do pátku přejde přes kontinent studená fronta, která srazí teploty místy až o 15 stupňů. V Česku se ochladí hlavně ve čtvrtek a v závěru týdne bude větrno i deštivo s teplotami kolem 10 až 15 stupňů. Teď se podíváme k nám. Platforma Bolt v Praze nově nabízí možnost vybrat si jízdu a řidiče, který ovládá český nebo anglický jazyk. Dvě nové kategorie cílí na cestující, kteří se chtějí spolehlivě domluvit. Přihlásit se do ní mohou řidiči, kteří splní podmínku znalosti jazyka pro běžnou konverzaci bez ohledu na národnost.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Odpoledne jasné, slunečné, na večer možné přibývání mraku, jinak teploty kolem 22 stupňů, stále se drží na příjemných hodnotách. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.

Posloucháte Hit Radio 12 hodin 2 minuty, přeju dobrou chuť k obědu a tady u nás v rámci našeho hudebního menu opět budu servírovat vlastně jeden hlavní chod za druhým, jo? A nebo možná spíš jeden hudební desert za druhým, protože začínají srdcovky. Mám tady 5 legendárních hitů, které půjdou po sobě a ten 6. pak půjde opět na vaše přání. My si dneska dáme mimo jiné i takovou ochutnávku ze 70. let, ale v novější podobě. Mám tady další cover verzi legendárního hitu, konkrétně tady z roku 1974. A pak skupina Ugly Kid Joe v roce 92 si to vzala pod své kytary, pod své dirigentské umění a udělali z toho vlastně jako baladu, která nakonec se stala slavnějším než originál. Cats in the Cradle. Kočky v kolébce. Co to asi znamená? Přemýšlejte, za chvilku vysvětlím.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky a Cats in the Cradle je v překladu kočky v kolébce. Co to znamená? Co to znamená? Nemá to nic společného třeba s českou větou do pěti, medvědi jsou v doupěti, nebo že je krocan v troubě. Nic takového. Kočky v kolébce je vlastně jako velmi abstraktní vyjádření vztahu táty se synem. Tahle píseň je vlastně o tátovi, co je pořád v práci a nemá čas na to, aby si hrál se svým synkem, když je malej. A jeho syn tenkrát říká, až vyrostu, chci být jako ty, táto. Když ale syn dospěje a táta by s ním konečně chtěl trávit čas, tak syn už nemá čas zase na něj, protože je zaneprázdněn vlastní rodinou a vlastní prací. A v tu chvíli si jeho táta vlastně uvědomuje, že ten syn mu je opravdu podobný. Je to brutální zrcadlo reality, ale jako brutální. Jo, možná, že přesně takhle jste to zažili i vy. No a v rámci dnešních srdcovek, pojďme teda zavzpomínat i na naše rodiče. Zajímalo by mě, chtěli jste být jako malí tím, čím byli vaši rodiče? Chtěli jste dělat stejnou práci a děláte ji nakonec, anebo jste šli úplně jiným směrem? Dejte vědět na 777 937 777 a my si mezi tím dáme srdcovku s číslem 2. Dámy, tohle je pro vás. ABBA na Hit Rádiu.

0: I'm too sexy, right said Fred.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To mě baví, tenhle srdcovka, to mám fakt rád. Doufám, že vy taky, že vám zlepšila dneska náladu. Výborně se hodí ještě tady do toho babího léta, které nám tady tento týden evidentně definitivně skončí. V rámci srdcovek tak dneska máme téma, jestli jdete ve šlépějích svých rodičů, jestli jste si jako malí vysnili to, že budete jednou dělat stejné povolání, jako dělají vaši. Tak mám tady třeba zprávu od Lucky. Ahoj, moje mamka byla učitelka. Jako malá jsem si často hrávala na školu a učila jsem panenky a plyšáky. Pak jsem se na škole zařekla, že učitelka nikdy nebudu. No a dnes je mi 36 a jsem učitelka. Zdraví Lucie z kabinetu. Krásný. Děkuju za tuhle zprávu. Ahoj Kýříku, tak Abba, která hrála, to je moje srdcovka a vykouzlil se mi úsměv za volantem. Zatlačila jsem i slzičku, ale moje maminka pracovala v kravíně a já udělala učňák a pak jako starší ekonomiku při práci, takže úplně jiný směr. Díky za písničku, boží, moc díky, Pavle. Taky děkuju, jsem rád, že se i vy takhle občas dojímáte při srdcovkách, ale o tom to je, o tom ty vzpomínky vlastně jsou. Ahoj, nedělala jsem a nechtěla jsem dělat práci jako můj taťka, ale bohužel osud tomu chtěl jinak a on před 2 lety odešel, tak se mi převzala po něm. Zdravím do rádia, ano, dělám práci jako můj táta. On je řidič a já už též. Dlouho jsem se hledala v zaměstnání, až jsem našla. Ať si za volantem teda jednou nohou v kriminále, tak je to ta nejlepší práce, jakou jsem kdy dělala. No jo, no, to jsou geny. Jak se říká, geny nevyčůráš. Tak šťastnou cestu za volantem, dejte i vy vědět na 777-937-777, jak je to u vás. A my si dáme další boyband A1 na Hit Radio, rok 22.

Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Žádné streamy, žádné algoritmy. To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz.
2: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
3: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 33 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady srdcovka na vaše přání a dneska vybírám píseň od Gabriely z Olmíku, která má super nápad na písničku. Tenhle song nás vezme 40 let zpátky, konkrétně do roku 1984. Tohle, když si člověk jako řekne, tak pořád mám v hlavě, že to nemůže být zas tak dávno, že jo? Možná si pamatujete přesně, co jste dělali v roce 1984. A přitom ten svět vypadá teď úplně jinak. A tenkrát, prostě teď žijeme reálně jako ve sci-fi, jo? Ani Fantomas by si to nedokázal představit tenkrát, jak bude vypadat rok 2026. Když si jenom vezmete auta, jo? Tak teď elektrický auta, ty designy, který to má vevnitř, všechno, jak se to ovládá, jenom gestama, některý auta už dokonce jezdí úplně sami. No a tenkrát v roce 1984 tak třeba vyšlo legendární Erko, že jo, Škodovka. No, to prostě úplně jiný svět. A když už jsme u těch aut, tak právě my si dáme skupinu, americkou skupinu The Cars a jejich hit Drive. A já jsem strašně rád za tenhle výběr, protože to je tak, tak pozitivní píseň. To je tak krásná balada. Tohle vás v tomhle šíleném uspěchaném světě reálně na 3,5 minuty zastaví, abyste si ten život taky užili. Mimochodem, objevila se tato píseň i ve filmu 50krát a stále poprvé. Je to skvělý. Gáby, moc děkuju za tuhle srdcovku na přání.

0: Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si, člověk, když se zaposlouchá do toho textu, tak najednou má úplně jako jiný význam, že jo, po tom, co ohlásila Eva Farna tedy rozchod. Teď to řeší úplně všichni, jo. My se tomu věnovat nebudeme, protože prostě za prvý je to bulvár, za druhý je to soukromá věc a za třetí je to prostě život. Tohle se v životě děje, no. Někdy to tak v životě prostě je, že se musíme rozloučit s tím, co a nebo koho jsme měli rádi. My se třeba pro dnešek na Hit Rádiu musíme rozloučit se srdcovkama. A taky se nám nechce. Mně teda rozhodně ne. Ale na rozdíl od našich bývalých partnerů a partnerek se srdcovky zase zítra vrátí a my je přivítáme s úsměvem a otevřenou náručí a budeme za to rádi. Takhle je to každý den, od pondělí do pátku, vždycky ve 12 hodin, ty největší hity tady na Hit Rádiu mezi 12. a zhruba 12. hodinou a 35. minutou. 6 srdcovek, 5 vybírám já, ta 6. je vždycky na vaše přání. Těším se moc na zítra. Ale samozřejmě to, že srdcovky končí, neznamená, že my končíme taky. Naopak, my pokračujeme dál. Za chviličku jsou tady nejnovější zprávy. Do 13. hodiny ještě Miley Cyrus, Imagine Dragons, taky Miles Smith. Po 13. hodině taky pro vás chystám spoustu skvělý hudby. No a společně s Koupelnářem tady se mnou tady budete dnes opět až do 15. hodiny, kdy mě tady ve studiu vystřídá naše odpolední show. Takže odpoledne je před náma a bude ještě plný zábavy. Máte se na co těšit. Buďte dál s náma, buďte zítra rádiem.
1: Bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Hit Radio. Hit Radio.
5: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Tati, a promění se vytříděná Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťůžek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
1: Běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.

0: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: závěru dnešní polední hodiny Miley Cyrus. Po 13. hodině například Damiano David, taky LP, nebude chybět ani IZ a další nádherná romantická balada, která nás vezme až na Havaj. No, kam nás vezme Lucie ve zprávách, to uslyšíme za chviličku. Teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Krátké popojíždění vás čeká na Černáku a pak na části Štěrboholské spojky. Zdržení kolem 5 až 7 minut hlásíte z Pražského okruhu na úrovni Jesenice směrem k letišti. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
6: Více na e-shopu benezelenina.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv pře Lucie Daňková. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Chystaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. Doplní mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
8: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
1: Konkrétní podmínky pro získání odměny si nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Školní kuchyň v budově 1. stupně Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, začne fungovat na konci tohoto týdne. Ředitel vybral nového vedoucího školní jídelny a do školy nastoupila také nová sociální pedagožka. Nobelovu cenu za fyziku dnes získal belgický astrofyzik Francis Halsen za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu. K pozorování těchto velmi vzácných elementárních částic vytvořil observatoř IceCube na Antarktidě, díky které jsou jejich interakce pozorovatelné. Teď se ještě podíváme k nám. Praha plánuje opravu haly 18 v Holešovické tržnici. Schválila částku 260 milionů korun. V těchto prostorách dříve sídlil nevěstinec Show Park. Vzniknout by mohly kanceláře. Zůstane tady služebna pražských strážníků. Kompletní rekonstrukce haly potrvá do roku 2032.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Odpoledne jasné, slunečné, na večer možné přibývání mraku. Jinak teploty kolem 22 stupňů, stále se drží na příjemných hodnotách. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
7: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio v 1 hodinu odpoledne, 3 minutky máme k tomu, dáme si další hity, který nám jenom podpoří tady to babí léto, které nám končí. Luci, končí nám, viď? Pomalu, ale jistě.
1: Já bohužel musím tuto informaci potvrdit, ač nerada, ale zase ještě nám zbývá dnešek a zítřek a možná částečně někde i čtvrtek.
0: Takhle, čtu mezi řádky, Lucie teď řekla, že mám pravdu.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

Tady když člověk zavře oči, představí si, že je někde opravdu jako na Havaji, že se tam má jako v pohádce, tak je pak těžký ty oči zase otevřít a vrátit se do reality. Co se budeme nalávat? No ano, ale zase když už teda jsme byli teď v té pohádce, tak pojďme na jedno super mega výročí, protože právě dnes je to nádherných 44 let, co měl premiéru Mach a Šebestová. Mach a Šebestová. My jsme žáci 3B. Jestli máte malé děti, tak možná právě teď čtete knížku. Já se jako přiznám, že tomu mýmu čtyřletákovi, tak čtu tu samou knížku, kterou já jsem měl jako malej v té své knihovně. Jo, knihovně? Řekl jsem to správně? Neřekl jsem knihovně? Knihovně. To jsem jako měl a ta knížka samozřejmě už má některé ty stránky jako vytrhaný, ta vazba není úplně tak jako dobrá, ale je to nádherná nostalgie a je to vlastně super. Je to super, takže jako doporučuju. 44 let je to tady od toho, co, nebo od té doby, co svět poznal utržené sluchátko. No a já si říkám, pojďme si dát takový malý souboj generací. Kdybyste si mohli vybrat, chtěli byste mít utržené sluchátko, takhle jako v reálu, anebo Arabelli prsten. Čemu byste dali přednost? Co byste chtěli mít? A co by bylo první přání, které byste si přáli? Pojďme se trošku zasnít. 777-937-777. Napište mi na WhatsApp Vitrádia. Prsten nebo sluchátko. Jo? A klidně tam můžete přihodit. Je to vaše přání. A žijeme jenom jednou, žijeme jen raz, tak popuste úzdu fantazii. Tady je Ego, Robert Burian na Hit Rádiu.

13 hodin 23 minut. Ptal jsem se, jestli byste chtěli mít Arabely prsten a nebo utržený sluchátko, co měla Macha Šebestová, protože právě dnes je to 44 let od premiéry žáků z 3. B Macha a Šebestové. Tak vypadá to, že tady evidentně Arabely prsten vítězí. Zuzka třeba píše, no jasně, že prsten a večerovala bych ze sebe přece krásnou princeznu s korunkou a šatama se zámkem a hlavně se zahradníkem. Typický, jo? Chudák princ, ten by bojoval někde s drakama, zatímco by se mu doma o trávníček jeho princezny staral zahradník. Jo, jo, typický. Další. Hele, určitě Arabelin prsten, kdo by se tahal s takovým sluchátkem, vždyť se ani do kapsy nevleze. Chápu. Je, a tohle je hezký, tady úplně nějaký cizí číslo, tak snad to není... Co to nějaký vir? Není to vir. Je to pozdrav z Itálie. Ježíš, to je krásný. Ahoj, tady Káča, zdravím z Itálie. Žiju

0: Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.

0: s novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý CZ.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Hit Rádio na úterní odpoledne Poetika. Mám pocit, že tě ztrácím. Jestli máte pocit, že se ztrácíte ve všech moderních technologiích a v současném světě 21. století, no tak se nebojte, teď nemám pro vás tip na nějaké přednášky nebo moderní workshopy, jak se v tom zorientovat a podobně. Vůbec ne, naopak. Jestli se ztrácíte v současnosti, tak se s námi na Hit Rádio vraťte zpátky v čase. My vás vezmeme do doby, ve které se budete cítit jako doma. 80. 90. a milénium. 3 hodiny vzpomínek a samozřejmě i tehdejší hudby, tak to je Hit Radio Classic. Začínáme už dnes večer od 18 hodin. No a teď jedna malá ochutnávka z dnešního večera. Tohle je rok 1995. Simply Red, Fairground na Hit Radio. Jenom pro vás. Hezký úterý.

0: ochutnávka 90. let a vracíme se zpátky do 21. století, konkrétně do roku 2026. A pokud naopak jako máte rádi ty moderní technologie a všechno, co se týká 21. století, tak určitě samozřejmě jste slyšeli o bitcoinech, že jo? Tak mám tady jednu takovou jako zajímavou věc, zajímavý tip, který by vás mohl trošku oslovit. Protože chviličku byl klid a už zase se začíná o bitcoinu hodně mluvit. Zase všichni začínají spekulovat, co to je a jak to získat a tak podobně. A dokonce i banky už ho začaly nabízet. Jo. A třeba Partners Banka teď dovoluje koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Žádná registrace, žádný složitý nakupování, kousek vám dají dokonce zdarma. Jo, koukám tady, že tam nějaká akce, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Takže pokud vás tohle zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak udělejte asi jako přesně tohle. Stáhněte si apku Partners Banky, zadejte kód BTC500 a kus bitcoinu zdarma máte vlastně doma. Jo? Kdo to má? Pak můžete přijít večer do hospody a říct, hej, mám kousek bitcoinu. A oni vám na to řeknou, hej, tak platíš účet.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme výběr.
2: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: i za 100 let.
1: Co bude za 100 let, tak to nevíme. A na druhou stranu možná ani vědět nechceme. Co se ale děje teď v roce 2026, tak to víme a řekneme vám to v nejnovějších zprávách už za chvíli na Hit Rádiu. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Přerušované kolony na Pražském okruhu od úrovně Jesenice až po tunely. Zdržení by mělo být kolem 5 minut také v opačném směru na úrovni Jinočana a Ořechu. A z více auty počítejte také v Kbelské ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: from Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česká železnice je za posledních 5 let výrazně bezpečnější. Počet těžkých nehod klesl o zhruba 40%. Problematickým místem ale zůstávají železniční přejezdy. Za Drážní úřad Pavlína Straková.
6: Na přejezdech loni zemřelo 31 lidí, o 4 více než rok předtím. Správa železnic proto pokračuje v modernizaci přejezdů na své železniční síti. Jen loni jich bylo upraveno 200 a dalších 66 úplně zrušeno.
5: Problémem zůstávají také vlaky, které projedou návěstidlo na červenou. Loni k tomu došlo ve 177 případech, podobně jako rok dříve. Společnost Scio chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas, pokud záměr schválí ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit v září 2027. Škola by měla sídlit v metropoli a z kraje nabízet 2 bakalářské studijní programy. Jirka Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Alcarazovi 6-7 a 4-6. Utkání na tvrdém povrchu prohrál za hodinu a 36 minut. Lehečka tak nevyužil šanci na zisk 3. a dosud nejcennějšího titulu. Teď se podíváme k nám. Jiráskovo náměstí u tančícího domu projde úpravami. Magistrát plánuje úpravu fontány, přesunutí pomníku spisovatele Alojze Jiráska nebo vydláždění prostoru, kde je trávník poničený turisty. Úpravy za zhruba 35 milionů korun mají vycházet ze studie z roku 2022. Město by je chtělo uskutečnit do 2 let.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Odpoledne jasné, slunečné, na večer možné přibývání mraku, jinak teploty kolem 22 stupňů, stále se drží na příjemných hodnotách. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
4: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
7: Pokračuje odpoledne na Hit Rádiu, máme 2 hodiny a tím pádem tak si opět spolu budeme povídat. Dneska opět budu chtít vědět váš názor a zkusíme zjistit, jestli mají vědci pravdu, anebo jsou úplně mimo mísu. Dáme si jeden hit, vyhlásíme dnešní téma, bude sportovní a vlastně fotbalový. Tak jestli fandíte fotbalu, teď přijde konečně taky řada na vás.
4: Hit Radio City.

0: Alan Walker na Hit Rádiu ve 14 hodin a 5 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A je to tady, mám tady pro dnešek další téma. Mám tady další statistiku vědců a jsem strašně zvědavej, jestli se mýlí anebo ne. A pokud ne, tak mi to vlastně udělá hroznou radost. Dnešní téma je, že 73% českých fotbalových fanoušků začalo věřit našemu nároďáku, začala je bavit hra, jakou se prezentují pod novým španělským trenérem. Mají
1: vědci
0: pravdu a nebo ne? Co vy si o tom myslíte? Díváte se na náš nároďák, fandíte mu, jste dlouhé roky fanouškem, nebo faninkou samozřejmě. Dneska hrajeme večer proti Anglii, tak se nám to vlastně jako hodí, protože budeme hrát ve Wembley. Anglie je extrémně silný, náročný soupeř. Teď vyklepli Chorvatsko 7-0. No a my máme novýho trenéra. Máme tam nováčky v týmu, mladíčky. Trenér Denia tak dokonce pozval 7 nováčků. 6 z nich už hrálo. No a obraz naší hry se za velmi krátkou dobu radikálně změnil. Tak se ptám, mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků začal bavit náš národní fotbal? Dejte vědět, co si myslíte, 777 937 777.

0: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio. Dneska večer hraje český fotbalový nároďák proti Anglii v rámci Ligy národů. Máme těžkou skupinu Španělsko, Anglie, Chorvatsko. No a nelze si nevšimnout, jak se změnila hra českého národního týmu. A všimli si toho taky naši
0: vědci,
1: kteří teď tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků zase začalo věřit našemu nároďáku a baví je náš fotbal. Tam se vás, co vy na to? Na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. My lítám normálně jeden centr do 16 za druhým. To je jedna zpráva za druhou. Tak super, pojďme na to. Libor, ahoj. Já už jsem nad fotbalovou repre zlomil hůl a teď ji zase slepuju dohromady. Mile mě to překvapilo, i se dneska večer těším na fotbal. Hezky. Další, čau, mě nároďák víc než překvapil. Asi ty prachy, co dávají novýmu trenérovi, mají smysl. Myslel jsem si, že to trenérem není, ale asi ano. Ještě je brzy říkat, jak jsme skvělí, anebo že v budoucnu vyhráme euro, ale jestli jim tenhle přístup vydrží, tak by to mohlo jednou zase cinknout. A když ne, tak nevadí. S kvalitní hrou jsem smířen i s porážkou. Zdraví Tomáš. Díky za zprávu. Další názor, je to tak, nároďák sleduju už od svého dětství, kdy jsem čuknul k fotbalu. Každopádně ta chuť začala opadávat. Několik kaus, výroků, styl hry, bez nápadu, taková potápějící se loď. Jsem rád, že přišel někdo, kdo tomu dává směr a zvedá naši repre nahoru. Konečně je tam nějaký nápad, přihrávky, kombinace, útoky, dá se na to dívat. Tak jen tak dál, chce to čas, i přes ty nynější prohry, tak je to vlastně výhra. Další hezká zpráva, za to moc děkuju a vlastně jako po tohle se můžeme jako podepsat, jo? Protože přesně je tam nápad, jsou tam přihrávky, kombinace, útoky. Když jsme hráli proti Anglii, tak já si pamatuju z druhého poločasu, takhle jsem u toho stál hned vlastně u hřiště, jak tam stojím s mikrofonem a hlásím ty góly se staví a tak, tak to mám hned z první ruky a teď koukám, jak z té šestnáctky od nás, respektive teda přímo od golmana, na pár doteků jsme se dostali až k ním před bránu. Říkal jsem si, wow, to hrajeme my? Je to krásný, takže i za mě je tam opravdu ten nějaký jako španělský cit pro fotbal vidět. A je vlastně skvělý, za jak krátkou dobu to ti kluci začali hrát. Co vy si o tom myslíte? Je možný, že tedy
0: vědci
1: mají pravdu, když tvrdí, že 73% fanoušků je vlastně zase spokojeno? Já si říkám, a co dělá těch 27% ostatních? Co chcete víc? Tak dejte vědět, 777-937-777, jako kdybychom teď byli v hospodě u stolu, pojďme si normálně popovídat o fotbale. Jo, chlapi i dámy.

0: Krištofa Šňury na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků začalo věřit našemu nároďáku, že je na správné cestě a baví je ten směr, kterým jdeme. Ptal jsem se, co i těch zbylých 27% a pár zpráv mi sem přišlo. Třeba tady Lukáš píše, čau, já spokojený nejsem, čekal jsem víc, dělalo se z toho halo, ale pořád jsme nedokázali ani jednou vyhrát, vzadu jsme s nulou a to vamos Česko je taky bizár, jako kdyby Španělé měli pojďme Espaňa. Díky za názor. Tady já se postavím trošku do obrany, zkusím odrazit tyhle útoky, protože za prvý, jasně, vzadu s nulou, chápu, vypadá to jako blbě, na druhou stranu Anglie, Chorvatsko, Španělsko, jo. Co jako víc, jo, to prostě mistři světa, mistři Evropy, je to bronzový z mistrovství světa aktuálně, to prostě jako... Já jsem rád, čekali jsme, že to asi bude s nulou a nikdo ale nečekal, že nedostaneme jako za 4 zápasy tak málo gólů. Mohli jsme tam mít jako každý zápas 5-0, že jo, nebo 0-5, jo, z toho našeho pohledu. A ono ne, my jsme šahali i po remíze se Španělskem, jo, takže ty brďo, jako co víc. No a třeba vamos Česko, tak to je věc, která taky rozděluje fanoušky. Na druhou stranu, my jsme spojili dva světy. Spojili jsme Španělsko a spojili jsme Česko. Máme poprvé v historii španělského trenéra. Takže kdyby Španělé měli poprvé ve své historii třeba českého trenéra, tak by taky jako si mohli klidně dát, asi ne, pojďme Espaňa, protože to se jim blbě vyslovuje, ale třeba Espaňa do toho. Jako proč ne? Je to vlastně jako, je to fajn? Je to pořád show? Takže jako za mě jako dobrý. Co dál? Co vy si myslíte? Čau, myslím si, že jasně. Fotbal vždycky bude fotbal, mnoho povíku pro nic, stejně to vždycky dopadne tak, že částka za ty prostitutky rozhodně neodpovídá. Taky dobrý názor. A teď pojďme tady, když to všechno spočítat, udělat nějaký rezime, jo? Jak to vypadá? Vypadá to, že...
1: Vědci.
0: V tomto případě mají pravdu, protože opravdu... Těch 73% je podle mě reálné číslo i podle toho, co vy píšete. A my dneska večer budeme držet palce a já to tady zavřu, ještě tady Mirek píše, fotbal mi pod novým trenérem opravdu baví, je dobře, že nás trénuje někdo s odlišnou mentalitou, která je v tom rozhodující, baví to hráče, baví to fanoušky, radši prohraju s takovým fotbalem, hlavně to přitáhne více dětí ke hře, budoucí hráče a možná i budoucí reprezentanty. Mirku, díky za tuhle zprávu, tohle bych to uzavřel a tvrdím, že teda pro dnešní den
1: vědci
0: mají pravdu a my večer budeme fandit našim proti Anglii. Díky za vaše názory, zítra zas.

0: děti, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
1: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt. A co

vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálad. Jsme tvoje Hitrádio.

Letos je to 50 let od doby, co vyšel legendární hit Jirky Schellingera Léto s tebou. Tohle je nová verze, cover verze od Sofiana Mežmeže, Léto s tebou. Má to stejný vlastně jako vibe, je to super. Mimochodem, tahle skladba vznikla pro film Bobule a Bobulky, čtvrtý díl oblíbené filmové série, ve který se mimochodem znovu setkáte s Krištofem Hátkem a Lukášem Langmajerem. Tolik tedy na Hit Rádiu, Léto s tebou. No, léto nám pomalu listy končí, už tento týden prý má babí léto skončit, no, tak uvidíme. Uvidíme, jestli se k nám zase vrátí nebo ne, ale je jasný, že o víkendu už asi budeme normálně nosit prší pláště a že teploty padnou až o 15 stupňů.

0: Rušín, skupina, o kterou si taky velmi často píšete do našich srdcovek, a tím pádem jsem ještě dneska jí takhle stihnul, jsem rád, že jsme to stihli. Hit Catch do 15. hodiny, ještě Eva Farna, taky Zayn a Sia, a nebudou chybět ani Imagine Dragons a legendární hit Thunder, který je vystřelil až do hudebního vesmíru a dokud tam takhle jako krouží jako satelit a dívají se na nás ze zora, stejně tak na všechny ostatní kapely. Tohle všechno stíháme do 15. hodiny, od 15. se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a budu tady s vámi zase zítra mezi 12. a 15. Zítra je středa, takže nás ve 2 odpoledne čeká ruleta dvojsmyslů a ve 12 hodin vaše oblíbené srdcovky. Tak se smějte!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. V těchto chvílích počítejte s více auty na Štěrboholské spojce. Platí to pro oba směry, zejména na úrovni Štěrbohol. Popojíždět budete i v Dobřížské ulici kvůli menší dopravní nehodě. V obou směrech se zdržíte minimálně 5 minut. Popojíždění vás čeká také na Pražském okruhu. Konec konců celý den tady hlásíte kolony s minimálním zdržením kolem 5 minut na úrovni Jesenice v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Milion korun dá Praha 2 na opravu baziliky svaté Ludmily. Ta je jedním z hlavních symbolů Vinohrad. Stojí tam už 133 let a tak je přirozené, že po tak dlouhé době potřebuje postupnou, ale také citlivou obnovu. Doplní mluvčí radnice Andrea Zoulová.
5: Plánovaná oprava se tak zaměří na odstranění poškození a závad věží, zajištění bezpečnosti a zabránění dalšímu zhoršování stavebně technického stavu. Práce budou probíhat s ohledem na historickou a památkovou hodnotu celého objektu.
4: Opravy by měly trvat do prosince 2028. Praha eviduje za září 20 nových nákaz žloutenkou typu A. V srpnu bylo nových pacientů 9. Od začátku roku pak v metropoli onemocnilo 342 lidí, z toho 72 dětí. Podle pražských hygieniků není za nárůstem případů nové ohnisko nemoci. A situace se i přes výkyv v minulém měsíci uklidňuje. Ve Francii začal další den blokád škol a demonstrací. Dnes se do nich v mnoha městech poprvé zapojí také odbory. V Paříži je očekáváno až 40 tisíc účastníků protestního průvodu. Demonstranti a odbory požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou ve schátralém stavu.
3: City Extra.
4: Začíná 17. ročník festivalu Dny severu. Přehlídka severské kultury, která se letos zaměří na téma proměny. Projekce budou probíhat v kinech Evald a Edison Film Hub. Součástí budou i debaty nebo literární večery a čtení. Festival pak potrvá do 26. října a milovníci severu najdou detaily na webu Skandinávského domu. Dnešní odpoledne zůstává slunečné, teploty se dostávají nad 20 stupňů, fouká pouze slabý proměnlivý vítr.
3: Na Praze jsou nejlepší odpoledne. Ty na City samozřejmě. S Dominikem Bršanským.
6: Který vám přeje 2 minuty po třetí, aby byly ten čas, kdy už jedete domů, krásně jste zabouchli kancel a strávíte následujících pár minut ty nejlepší společnosti. Lucie, děkuji za zprávy.
4: Ano, rádo se, samozřejmě.
6: A všímáš se, jak už je hned vtahuju a nepustím tě z těch dveří, protože jasně, dneska je to mezi náma, Vincent, Andrejka, pracovní povinnosti, budeš tady.
4: Tak jsi říkal, že budou nějaký vtipy, no tak já si počkám.
6: Vincente, halo!
3: Hit Radio City.
6: Zo, tak to, pročísneme hity a potom uvidíme nějaký vtipy, já to vygooglím.

turn to dust, all that I adore. Na Hit Radio City Bastille, 15 hodin a 10 minut k tomu. Přátelé, většinu se v tuhle chvíli říkáme odpoledne top zážitky za celý den. Já ho prožívám s vámi právě teď a to vám nikam nelezu, ale říkám si, když tady nemám ty dva blázny, co ty, Věrko? No, jak jedeš z práce autem, jo, ty? Zdendo, jaký byl dneska? Co ta schůzka? No, měli bychom ale, vzhledem k tomu, že jsme rádio, přijít na nějaký zážitek, který nás spojuje. A právě teď je období třídních schůzek. No, v novém školním roce, teprve měsíc a pár dní za námi. A já jsem došel k zajímavému zjištění. Ono to vůbec není drama, ty třídní schůzky, jako tomu bylo tenkrát. Všechno je online, všechno víte dřív než to dítě samotný, když napíše písemku. Vůbec tam není to drama. Abyste si to představili, včera přijdu domů a normálně otevřu dveře, tam se dalo dýchat, tam normálně byla příjemná atmosféra, protože jsme věděli, tak jsme jako rodiče řešili případný prohřešky kázeňský a známky u mýho syna Alexe včas. A proč jsou ty třídní schůzky? A? Jaký mají teď smysl? Co myslíte, rodiče? Já si říkám, v korporátu, pokud pracujete, je takový ustálený obrat, to byla porada, co mohla být e-mail. Tak na druhou stranu, třídní schůzky, to by už taky mohl být e-mail. Každopádně učitelé a učitelky, jestli za to někdo může, vy to rozhodně nejste. A děkujem za první měsíc školy. Petr Bič Project, nejenom pro vás. Hey now, no a taky díky těm malým bláznům, co nám dělají radost každý den. Za to, že to zvládli. Víme, že je to těžký, zkusme si vzpomenout.

0: Don't worry, vždyť je teprve úterý, 15 hodin, 17 minut, posloucháte Hit Radio City. S vámi je Dominik, krásný den se nám udělal, co? No, tak dnešek a ještě zítřek. To budou poslední letní dny roku. Prý konec babího léta a prudký teplotní šok. O to víc si každou minutku užijeme. Meteorologové totiž hlásí, že po dlouhém období příjemných 24 stupňů, co tam máme, přichází prudký propad. Jak bojujete proti tomu, aby ten propad nebyl i emoční? Já nevím. Podzimní deprese, říká se to každý rok. Naštěstí my, co jsme si to vybrali během roku, se můžeme jenom těšit. Pěkně fusky. Čeká na vás kakalíčko, vyhřátá postel. Ne, pokud jste naladili, teď nezbláznil jsem se. To nás čeká až pozítří.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: A natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Silná trojka, David Guetta tedy svým Stunzená a já se taky hlásím jako Dominik s vámi, jo. Hezký úterní odpoledne, přesně půl čtvrtá. Hele, teď vám chci dokázat, jak je jednoduchý se smát. Někomu. Třeba tady titulek, možná to na vás vyskočilo, Babiš na veletrhu v Brně řekl, musíme znovu těžit plyn a ropu a být soběstační. Tak ještě jednou, kdyby to až k vám nedošlo, musíme znovu, jako my Češi, začít těžit plyn a ropu. Jo, a teď bychom tady jako mohli sázet fóry, ne, ne, ne. U nás na Ostravsku, tam těžilo spousta starších mužů. Jo, zpětně, když se podívám, pod rouškou noci, plyn tam těžili rovnou v těch plynových lahvích. Já si to pamatuju, to bylo. Tahali to přes plot a samý nočky, tam se nejelo přes den, v noci rubali ty propambutanový lahve. No a ropa? Hele, má to stejný počet písmen jako uhlí. Ropa, uhlí. Náhoda? Asi ne, že? Existují profese, co dělali naše babičky a prababičky a dneska už to neexistuje a my si to jenom nepamatujeme. My to jenom zkrátka vytěsnali a tak to je. Nebo ne? Já tomu chci věřit. Společně s Cher. Uhlí, Cher. Tak je to možný. Hezké odpoledne, Praho. A šťastnou cestu domů.

0: I když anglicky, ta Itálie z toho přímo dýchá. Moaneskin, posloucháte Hit Radio City. Hele, víte, jak vás lákali do práce? Na ty benefity, co budete mít? No, tak je to tady.
1: Hit Radio City vám beze branč. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: I když proto váš zaměstnavatel nehnul ani brvou, my se o to postaráme, proto jsme tady. To jsou ty benefity, co vám slibovali, pamatujete? Jak jste pročítali inzerát, nabízíme tohle, tohle, je tady vaše chvíle, protože Hit Radio City opět rozváží City Branch. S námi se konečně budete těšit do práce. Dopolední porada? Zrušíme! Špatná nálada? Zrušíme, nebo spíš zažehnáme. Hele, co pro to udělat? Branč pro 20 lidí do práce, mezi kolegy, budete za hvězdu. Co pro to? Registruj se na našem webu, čekej na výhru. Branč rozvážíme do konce října. Bude spokojených, prosklených kanclů. Míříme za vámi. Jen se teda musíte registrovat.
2: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
3: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eco.com. Více na cestaodpadu.cz.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
5: No nekecej.
7: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: nejsem na to sám.
1: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
2: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia

0: Za chvilku. Je tady čtvrtá. Vy posloucháte Hit Radio City. Jsme spolu přesně 58 minut. Víme, jak v úterý odpoledne vypadá doprava. Takže pokud jste vyjeli před hodinou, pořád jste na cestě. Mrknem se na ní zblízka s Lucií.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Dlouhé kolony, to stále platí pro příjezd do metropole po D5C. Tady v kolonách projíždíte od Rudné. Pokračujete pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, pokud jedete k D1. Opačný směr, ten popojíždí už od sjezdu z D1 na úrovni Jesenice kvůli pracím na silnici, ale brzdí vás zároveň také dopravní nehoda. Zdržení v těchto chvílích minimálně 20 minut a plní se také Barandák a Dobřížská ulice směrem na Smíchov. Popojíždíte v okolí Motola, Kukulova a Bělhorská ulice a také na Štěrboholské spojce v obou směrech nebo v Kbelské ulici od Hloubětína. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. V pondělí začne poslední etapa rekonstrukce Kbelské ulice. Dotkne se mimo úrovňové křižovatky s dálnicí D8. V první části bude do 23. října uzavřená sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Kbelské bude sveden do jednoho jízdního pruhu. V době uzavření rampy do Veselské budou vyznačeny objízdné trasy. Pražští kriminalisté prověřují možný trestný čin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, a to v letech 2000 až 2025. Hledají další případné poškozené, kteří mají negativní zkušenost sexuálního charakteru. Hlásit se mohou na lince 158. Případem se policie začala zabývat na základě informací v médiích. Školní kuchyň v budově prvního stupně Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, začne fungovat na konci tohoto týdne. Ředitel vybral nového vedoucího školní jídelny a do školy nastoupila také nová sociální pedagožka.
9: City Extra.
1: Design blok, největší přehlídka designu a módy ve střední Evropě, startuje už zítra. Návštěvníky zavede na výjimečná pražská místa a představí řadu nových projektů. Scénograf Marek Cpin zve na expozici, která je inspirována vrcholnou fází kancelářského designu 90. let a její součástí je interiérové osvětlení.
10: Tak to je kolekce svítidel různých orientací, horizontálně, vertikálně, různé délky. Jsou inspirované krystaly, růstem krystalů v podzemí. Přijďte se podívat do kanceláře Dechem, do jízdárny Pražského hradu.
1: Design blok začíná zítra a potrvá do neděle. Program je na webu této akce. Dnešní odpoledne ještě zůstává jasné nebo skoro jasné, maximální teploty kolem 22 stupňů. Čeká nás opět chladnější noc. Ráno se mohou tvořit mlhy, teploty budou klesat na 7 až 5 stupňů v okrajových částech metropole. No a zítřejší den ráno ještě s menší oblačností, odpoledne přibývání mraku a teploty kolem 19 až 21.
11: Dobré odpoledne, Praho. Tohle je Hit Radio City a tohle je Dominik Vršanský. Jedeme dál.
0: Dobrý den a Luci, také děkujeme za zprávy.
1: Ano, dobrý den.
0: Prosím tě, design blok, ty jsi řekla, že tam nejsou jenom hadříky, ale nábytek a podobně. A
1: jsou tam různé věci, je to přehlídka toho moderního designu, takže je to ze všech těch oblastí. Ono už nějakým rokem tato přehlídka probíhá, ty jsi ještě nikdy nebyl na design bloku?
0: V Praze 12 let nebyl. Já nevím, jestli to máte stejně, přátelé, mě třeba design, móda nic neříkali, až do chvíle, kdy jsem pochopil, že to není o tom zakrýt něco na sobě, jo, že ta moda vlastně není maska, ale jenom zjistíte tu svoji podstatu a teď už nemáte jako dilema, tohle nosí ten, to nosí ten. No zkrátka vyházal jsem celou skříň, k tomu mířím.
1: Ano, Dominik to dnes přišel v nádherných kalhotách.
0: Korálky, tetování, náušnice normálně a cinkámka s tanětama. No, jenomže mě psali teď zrovna na Instagramu lidé, ježiš, mýmu chlapovi, tak by to slušelo. Já jsem tam totiž dal takový video, kde mám jako nový hadříky, přehlídka, jo, dělám z toho srandu a všichni, že naučte tak oblíkat český muže. Hele, každému sluší něco jiného, jenom jde o to celý život přijít na to, co. A třeba za rok zjistím, že tohle ne, tohle.
1: Kolik let to by trvalo do této chvíle?
0: 33 mi bude.
1: No, tak šance je vždy, to je dobrý.
0: Šance je vždy, snad to zjistíte dřív a nebudete dělat rozturu.
11: Hit Radio City.
3: Každý ráno, když si vzpomenu.
0: Hezké odpoledne, ne ráno, ale činasky budnou vždy.
3: Na to, jak měl jsem tě rád.

Na Hitrádiu City 10 minut po čtvrté. Krásné úterní odpoledne, prosluněné přeje Dominik a konečně to můžu proslunit nějakou informací. Benzín konečně slevnil na magických 45 korun. A nevím, jestli mám tankovat nebo volat terapeuta. Sledujeme tenhle bizarní úkaz, kdy cena benzínu spadne na 45 korun. Teď si představte tenhle vstup před pár lety. Je to jako by vás někdo mlátil palicí, pak přišel na gumový kladivo, jako pořád to bolí. Ale vy mu chcete poděkovat? Jo, trošku méně. Tohle je čistý štokholmský syndrom u čerpací stanice. Moje auto má z té ceny takový šok, že se mu ráno na přístrojovce místo dojezdu rozsvítil nápis díky, díky šéfe. Každopádně já jsem úkaz. Inspirujte se a nebo to v životě nedělejte. Přeberte si tuhle informaci, jak chcete. Před rokem jsem si udělal řidičák. Trvalo mi to 3 roky. To je dohromady 4 roky mý řidičský anabáze. A jediná chvíle, kdy jsem seděl v autě, byla, když jsem za to platil v rámci kondičních jízd, v rámci dělání toho řidičáku a když jsem před rokem konečně uspěl, tak jsem ho dal přítelkyni, ať jezdí a vozí mě. Já mám takový, ne štokholmský, ale princess syndrom. Geniální pasažér na cesty. To nejsem já, ale Rudimental. Hezké odpoledne.

Stihli jste za ty dva songy, dva hity natankovat? No tak jste mohli ověřit tu cenu. Benzín, magický 45 korun. Kdo by to před pár lety řekl, že se z toho skoro budeme radovat? 16 hodin 18 minut na Hit Radio City a já jsem za ty dva songy aspoň vymyslel, co s tím. Máme tady totiž nepoužitelné. Vy už rovnou pište 777 937 777. Jsem nepoužitelný. No ale ta výhra je odpověď. Vyhrajte auto na týden. A to s plnou nádrží. To je to podstatný. Od Lenner Motors. Cesta na dovolenou nebo parádní výlet. Hele, to je jenom na vás. Vyladěný Hyundai Tucson. No, vidíte, že ten řidičák u mě není zas tak žhavej. Hyundai Tucson, komfortní MG HS nebo designový Peugeot 3008. Zkrátka, výběr je taky na vás, čeká na vás tyhle kousky. Hoďte se do nepoužitelného módu a opakuji číslo 777 937 777. Tahle výhra, auto na týden s plnou nádrží, na vás čeká. Pište a já vám brzy.

0: to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Yeah.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: minutu po půl pátý.
1: Hezké odpoledne. Na Hit Radio City. Benzín 45 korun, vy na cestě z práce, teď vedro, ráno zima, no hodně z nás je nepoužitelný.
2: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
1: Jak rychle a moc toho neví, Tereza, se dneska dozvíme. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Jaký máš den, co úterý?
3: Velmi náročný.
1: Co
3: mám
1: bylo?
3: Za sebou 3,5 hodiny spánku.
1: Jak se to může stát?
3: No to se stane tak, když v půl jedný ti přistane letadlo. A než se dostaneš domů, jsou 2:15. A než něco, tak jsou 3 a ráno v 6:30 vstáváš.
1: A odkud jsi přiletěla?
3: Ze Španělska.
1: No tak prosím tě, to nejsi nepoužitelná, z dovolenky no, vyspunkaná, opálená
3: jo,
1: určitě.
3: Jo, jasný, ano, 8,5 hodiny v práci.
1: Hele, ta energie je z dovolený, já to znám. Nedělej
3: ne,
1: si znát
3: žádná
1: čurinu.
3: Není.
1: Tak
3: já
1: teď
3: měla 2 děti na hlídání.
1: Ale teď to máme krásně v éteru. Lidi, proč my lítáme na dovolenou? Podívejte se, teď Terka v éteru, klasický, a já s tebou souzním. Já ty dovolený taky se těším půl roku, to je ta nejlepší část, že?
3: A no potom to nebylo úplně těšení, no, ale dobrý.
1: Takže ty se ani netěšíš na to, na tu dovolenou.
3: Tohle byla dovolená pro děti, ne pro mě.
1: No tak hlavně, že jsi přivezla dobrou náladu.
3: Ano, jo. Tak napůl.
1: A děti taky?
3: No ty 2 určitě.
1: Jo, neznělo to tak totiž.
3: Okay. No, myslím, ne, že ty byli nadšený. Nechala. Ty nemuseli dneska ani do školy.
1: Hele, nemuseli, no tak já mám jenom jediný úkol. Od toho jsem tady, abych to po tý dovolený zaženuli v tobě a měla si dobrou náladu ty. 10 otázek, na 10 z nich musíš odpovědět špatně, co nejrychleji, však to znáš.
3: Jasný, znám.
1: Nastavuj stopky, jsem tady sice sám, ale teď už s vámi ne. Pojďme na to. Otázky si najdu. Hele, nikam.

0: Nespěcháme, ne? Stejně stojíte v koloně vy ostatní a já to mám. Jo, tak počkej, já to mám v poznámkách. To ti ještě netíká čas, nemusíš se bát. Toho. A co jinak teda, bylo tam aspoň hezky?
1: Bylo hezky, tady jako sluníčko moc nebylo, ale teplo bylo.
0: Je tady teplej než tam?
1: Ne, teď rozhodně ne.
0: Teď rozhodně no, ale nebude taky. Hele, tak to mám, jo, stopky taky před sebou, vůbec se nemusíš bát, teď se ti to nepočítá. Začínáme ale odpovídat za 3, 2, 1, teď. Jak udělá bublina, když praskne?
1: Kikiriki.
0: Kolik rohů má klasický trojúhelník?
1: 0.
0: Jak se jmenuje druhé největší město České republiky?
1: Žilina.
0: Co uděláš, když ti něco spadne na nohu?
1: Ňuf, ňuf.
0: Jak se jmenuju?
1: Já.
0: Dokonči text Dobré ráno, milá.
1: Kozo.
0: Které roční období přichází hned po zimě?
1: Zima.
0: Řekni anglicky děkuju.
1: Čau.
0: Co teče z kohoutku?
1: Pivo.
0: Zabrouky hit na ostří nože.
1: Kiki.
0: Tupá! Já ti tak držel palce. Ty jsi mluvila španělsky celou dobu, mi to znělo.
1: No, skoro.
0: Hele, a než ti řeknu ten čas, který, no tak okej, nebudu napínat, není výherní, protože včera tady byla rychlo slečna, ta to měla za 33, ty máš 40, no.
1: Oho.
0: Hele, tak aspoň nějaký
1: je
0: zprávy.
1: Je to legrace, je že to jo? Jenom legrace. Stejně se děje v autě, sice ten benzín zadarmo by byl fajn, ale, no.
0: Auto na týden, to máme po celý týden, hrajem o to, ale ty, hlavně, že se nám v pořádku vrátila, Terko. Já ti chci za celou Prahu říct, že jsme rádi.
1: Já děkuji.
0: No tak stůj dál, já bych řekl hodně štěstí na cestách a tak dále. Poslušně teda v koloně stůj a nakolik to vidíš doma, kolik ti hází navigace?
1: Já už nejsem v koloně, já jsem se jenom odstavila, navigace domů říká 3 minuty.
0: No takhle. No tak co tady doma čeká rodina?
1: Já už jsem na cestě z práce domů, tak na půl, ano.
0: Tak co si se mnou
1: další povinnosti.
0: S Milencem tady vyvoláváš, mi se krásně, zase někdy.
1: Tak čau.
0: Ahoj Terko.
1: Ahoj.
0: Tak to byla reklama, proč nejezdit na dovolenou a zítra zase ve stejný čas na stejném místě.
2: Nepoužitelní z Hit Rádia City.
0: To není možný. Alvaro Soler a Sofia. Vlastně je to možný.

0: Sofia.
1: Tak vidíte, že ani do Španělska nemusíte. Hity španělský, 16 hodin 40 minut, no a opálený Dominik s vámi. Krásné prosluněné úterý, slyšeli jsme v nepoužitelných Terku, která říkala, že se vrátila z dovolené s dětmi. Vzhledem k tomu, jak to popisovala, bál jsem se, že tam nechala ty děti. No a já už jsem měl vyražený dech z toho, že budeme hrát španělský hit Alvaro Solera. Ale co teprve, co přijde za chvilku? Xindl X a hit Dovolená. Tyhle dvě písně vedle sebe. Já vám teda prozradím, jak funguje rádio. My máme šikovnou hudební dramaturgii. Hudební dramaturgička, nebo dramaturgině spíš, vybírá písničky tak, aby to zkrátka ladilo, aby nesvítilo venku jenom to sluníčko, aby nám to spolu jelo. No a po sobě Alvaro Soler a Xindl X Dovolená, počkejte si na to. Nechte se unášet, nikam nejezděte, protože takový momenty zažijeme jenom na Hit Radio City a v Praze.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: nerád vám skáču do tance, ale někdy je fajn se rozhlédnout jak na přechodu, takže se vrhneme na cesty, ale i co se děje ve světě. Za chvilku zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. V Kukulově ulici u křížení s Drnkenovou dejte pozor směrem na Bílou horu. Došlo k nehodě dvou osobáků, s kolonou počítejte už od Plzeňské ulice. Popojíždíte také ve Strakonické na úrovni Malé Chuchle směrem z centra, kde došlo k nehodě osobáku s nákladním autem a je tam průjezdný pouze jeden pruh. Komplikace jste hlásili také z dalších míst, a to Bubenecký tunel směrem na Troju a klasicky popojíždíte od Černého mostu také Boholskou spojkou. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
3: Hit Radio.

0: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
1: Více na e-shopu benezelenina.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Praha plánuje opravu haly 18 v Holešovické tržnici za 260 milionů korun. V těchto prostorách dříve sídlil nevěstinec. Vzniknout by tady mohly kanceláře, zůstane tady služebna strážníků. Kompletní rekonstrukci haly radní už zařadili do plánu investic. Rekonstrukce haly má trvat do roku 2032. Obyvatelé v Troji protestují proti plánované bytové výstavbě na Šutce. Ta má proběhnout na místě tenisových kurtů a nezastavěného zeleného svahu na okraji přírodního parku Drahaň Troja. Problémem je také dopravní obslužnost úzkou ulicí k sadu, jak upozorňuje kritik záměru místní obyvatel a zakladatel spolku Od písečné k sadu Jiří Tomeš.
4: My se obáváme toho, že dojde k dopravnímu kolapsu, protože na místo plánované stavby vede pouze jediná úzká komunikace, kde už nyní současně neprojedou dvě auta zároveň, dvě osobní auta s důrazem. A její rozšíření této komunikace by bylo možné jen za cenu likvidace parkovacích stání občanů, což samozřejmě by bylo velmi negativně a kriticky vnímáno.
3: Kvůli plánované výstavbě vznikla také petice, kterou zatím podepsalo 500 lidí. Detaily najdeme na webu zachraňmešutku.cz. 8 nových dílů třetí řady divácky úspěšného seriálu Případy mimořádné Marty opět potáhne v roli nebojácné a střeštěné hlavní hrdinky Tatiana Deková. Nemění se ani tvůrci, režie se opět chopili Mark Neibert spolu s Tomášem Pavlíčkem. První díl nové série uvidíme 18. října. Karolína Muchová porazila na tenisovém turnaji v Pekingu bývalou světovou jedničku Naomi Osaka a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na krajanku Nikolu Bartuňkovou, která zdolala Rakušanku Krauzovou. Vypadla naopak loňská finalistka Linda Nosková. V průběhu dnešního večera zůstane většinou skoro jasno, do rána budou teploty opět klesat na 9 až 7 stupňů. Čekají nás ranní mlhy nebo nízká oblačnost, ty by se měly rozpouštět převážně. Více mraku čekáme většinou dopoledne, naopak odpoledne přechodně až do vyjasnění na večer. 19 až 21, ještě zítra odpoledne příjemné hodnoty.
2: Je jedna Praha, jedno město, jedno city. Krásné odpoledne Praho. Dominik Vršanský je tady.
5: Čtyři minuty po páté hodině. Hezké odpoledne přejem Praho. Konečně to vyšlo. Dívám se na zprávy. Lucko, ty si hlásila kriminálku už třetí řadu. Neposlušná Marta, je to dobrý?
6: Já to sleduju, mě to děsně baví.
5: Jo, baví tě to?
6: Určitě ano.
5: A Specialisty jsi taky viděla předchozí série?
6: Ne.
5: Tak doufám, že tentokrát, protože už to vyšlo, můžu to říct, se bude koukat nejen Luci, ale vy všichni, protože Specialisté, respektive ten vyšetřovací tým, se rozšíří. O Vincenta Navrátila.
6: Tak to bude povinnost teda tím pádem.
5: Já se bojím, že ano. Jako po hruškou smrti.
6: No, bude nám dělat čárečky, jestli jsme se dívali nebo ne.
5: Jo, bude tady po každé kvíz, jestli jsme poslední díl viděli celý. Otázečky si připraví, ale taky Richard Krajčo, jeho kolega.
6: To bude radost.
5: To je dvojka. Představte si situaci, spácháte zločin, a klepe vám na dveře Richina a Vincent. Já nevím. Já bych se nechal spoutat.
2: Hit Radio City.
5: Koukat se budem, ne Krištof, ale Coldplay a Paradise si dáme. Hezké odpoledne, Specialisté, vyšetřovací tým, mrkněte se na web. Já se na to budu koukat jako komedii, to nemůže být detektivka.

Verona na Hetrádiu City, 17 hodin 12 minut a zdraví vás Dominik. Hele, máte takovej ten deníček výmluv, omluv, zkrátka, jak lhát patřičně v daný situace? No, tak si to otevřete. Nemáte, jo? No, jestli to nemáte fyzicky, tak to každý nějak máme v hlavě, protože lidé jsou prý genetičtí lháři. Nedá se nic dělat, prý to máme v sobě, píšou to tady, tak to bude pravda. 6 z 10 lidí nevydrží ani 10 minut mluvit pravdu, potvrdila to teď jedna studie. A představte si, lidé prý to dělají z jediného důvodu. My všichni chceme jenom být zajímavější, sympatičtější, kompetentnější, znáte to. Jako pojďme všichni celá Praha zatleskat. Všem, co se v těch lžích, který se kupí, vyzná ještě. Ten pavouk, který třeba máte rozjetý v práci, doma, teď máte 3 rodiny třeba, tak každý lhát správně, jako to chce obdiv zase se v tom vyznat. Takže až se příště s někým zakecáte na zastávce, schválně si hlídejte čas, po 9. minutě už začne brát všechno s velkou rezervou, protože slyšel tenhle vstup. A doufám, že i tenhle hit.

0: všech králů Aviči na Hit Radio City 5 hodin a k tomu 19 minut. Naše cesty rovný, anebo klikrat. Mířili na Letenskou pláň, že jo? No a kam budou směřovat dál? Praví fanoušci už dávno ví. Po letošním srpnovém vystoupení na pražské Letenské pláni se příští rok vrátí Marek Ztracený zpátky domů. V rodné Železné Rudě na Šumově odehraje mezi 19. červnem a 6. červencem sérii 7 koncertů pod čírým nebem. On to oznámil na té Letenské pláni. Tyhle plány prý měl vždycky, co tak jako mám jako info, že jako inside člověk, tak čekám, no, když Letenská pláň se neozval. Počkat, mám telefon? Nemám telefon. No, tak jestli jako zavolá, protože to bude jenom pro pár lidí. 1000 lidí, západ slunce, šumavská příroda, skromné pódium, nějaký ambientní DJ, co? Ztracený DJ, potom turné? Nikdo nevolá. Tak jsme zpátky za chvilku s hitama. Je to Marek? Není to Marek.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálad. Jsme tvoje Hitrádio.

Šťastnou cestu jenom v případě, že není v nebo na vašem autě něco ilegálního. Posloucháte Hit Radio City, já tady nad něčím přemýšlím, snad mi pomůžete. Hele, co se dělá na ilegálním tuningovém srazu? Já tady mám sice článek z víkendu, ale dumu nad ním posledních 10 minut, pomůžete mi? Co se dělá na těchto tuningových srazech? Ilegálních. To je jako, že si přiděláte spoiler a vypadá to tam tak. Hele, kámo. Kámo, já tady mám spoiler z Kolumbie. Kvalitka, podívej na to. Hust. A to nitro, to je tyha z Polska. Bomba. Jo, tak si jenom říkám. Všechny ty taneční filmy s Channingem Tatumem, to bude to samý, že jo? Oni se domluvili, Let's Dance se to jmenovalo, myslím, někde v garáži. Ty tančil jeden, proti němu druhý. Zdrejte! A oni tam jako tančili v té garáži. Tak to bude asi něco podobného. Vzpomínáte, co se mi honí hlavou takhle, v úterý odpoledne. Snad jste na tom lépe. Eminem, Rihanna, hezké.

0: Taylor Swift. Na Hit Radio City. Hezké odpoledne, 17 hodin a 42 minut. Kamarádi, do celý pár minut a já se s vámi chci o něco podělit. Johan Mádr, znáte ho z éteru? Zkrátka kolega, když jsme se na vedlejším rádiu vídali, teď se vídáme ve snídani znovu, někdy spolu moderujeme. A možná to tak máte i v práci, že máte nějakého kolegu, se kterým víte, že byste se rádi bavili, ale hledáte k sobě společnou cestu a teď jako chvilku si rozumíte, nerozumíte, víte jako, že tam něco je v úzovkách. A on teď vydává knížku. Proč o tom mluvím? Protože mě třeba osobně to hodně vysvětlilo. A kdybych o tom mluvil před půl rokem, tak samozřejmě pustím nějaký takovejhle podkres. A teď vám mluvím, o čem ta knížka je. Ať to na vás dolehne. A snažím se ve vás budovat pocit, s kterým máte tu knížku, kterou vydává na sebe. To chci podotknout, Johan Mádr je frajer. Tak zkrátka, ať se dojímáte už jenom, když půjdete na ten e-shop a najdete knížku Pramáma. Hele ne, podívejte se na Pramáma nebo profil Johana Mádra. Ten příběh je jeho a každý z vás ho může vidět jinak. Mě zaujal hodně a podívejte se na jeho příběh svýma očima, protože je fantastický, že když je příběh opravdovej, jiný oči ho můžou vnímat jinak. Pramáma, Instagram, Johan Mádr, mrkněte. Myslím, že máte večer co dělat a ve většině případů si k tomu vemte kapesničky.
1: Hit Radio.

Výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hitra.

0: vaše Hit Radio City. Za chvilku už šestá, cože? No tak kamarádi, pro dnešek se loučíme a dneska jsme sice byli jenom, jako já, vy, a ještě zítra něco odpadne a budu to já. Možná někdo si vezme nemocenskou, taky odpadne, ale z jednoduchého důvodu mířím za vámi, a to i s Vincentem, komikaze ve Vratislavicích. Nevím, jestli až tam sahá náš signál, každopádně budeme bavit osobně aspoň někoho z vás.
1: Prej tam jako docela vyprodáno, tak já se na to těším, ale ve čtvrtek slibuju. Uzavřeme dohodu, jo, slibovat se nemá, tak doufám, že se tady sejdeme. Vy, já, Vincent a Andrejka zase ve čtvrtek a tu polovinu pracovního týdne v druhé části zase zvládneme. Mějte se krásně a...
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony nepolevují na klasických odpoledních místech. Štěrboholská spojka a Černák směrem do centra. Zdržení je také v oblasti kolem Motola nebo na Pražském okruhu na sjezdu z D5. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
7: Více na e-shopu benezelenina.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv a přeje Lucie Daňková. Vakcíny proti chřipce jsou připraveny pro seniory, pro ostatní dorazí později. Lidem starším 65 let je hradí pojišťovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes znovu apeloval hlavně na seniory, aby očkování nepodcenili.
8: Že pro seniory 65+ chřipková vakcína v tuto chvíli je k dispozici, mohou ji využít, mohou navštívit svého praktického lékaře. A počítáme s tím, že v těch následujících týdnech by měly do České republiky vlastně další vakcíny za během října a začátkem listopadu.
2: Vakcín proti COVID-19 bude letos k dispozici 900 tisíc. Je to poslední část dodávky z původní společné objednávky Evropské unie. Policie zadržela zloděje, kteří kradli pracovní stroje v Pardubickém kraji a na Vysočině. Odcizené bagry nebo traktory upravovali a prodávali v Česku i na Slovensku. Podle kriminalistů trojice ukradla 10 strojů a způsobila škodu za zhruba 4 miliony korun. Hrozí jim 2 až 8 let vězení. Studentských demonstrací se dnes ve Francii podle pořadatelů zúčastnilo 450 tisíc lidí, z toho 100 tisíc ve francouzské metropoli. Odhad úřadu je zhruba poloviční. Demonstranti a odbory požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou ve zchátralém stavu. Zasněná krajina se vzdušnými objekty, oranžovými bojkami a majákem, který promítá úryvky z české literatury. Tak vypadá náš pavilon na aktuálním knižním veletrhu ve Frankfurtu, kde je Česko čestným hostem. Součástí instalace je také výstava českých knih v originále a překladech a unikátní plátno, na které malují zároveň umělec i robot.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: V průběhu večera noci polojasno, od jeho západu místy oblačno, zataženo, zejména v Čechách se opět ráno budou tvořit mlhy. Ranní teploty 11 až 6 stupňů, lokálně i přízemní mrazíky. Zítra přechodně více mraku, ale odpoledne ještě teplo a jasno. Nejvyšší teploty 18 až 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
9: Krásný večer, 6:02, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezký úterý. Bylo krásně, tak to věřím, že náladu zlepšilo. No a dál vám budou náladu zlepšovat ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia. Snad jste ready? A hned na začátek dorazí legendární Roxette a June Afternoon. Tak jdem na to.

Tears for Fears a jejich Shout v éteru Hit Rádia. My už naštěstí křičet nemusíme, my totiž můžeme telefonovat. Telefonovali jste dneska někomu? Doufám, že jo, já taky, několikrát dokonce, protože dnešek je významný den pro telefonování. Je to totiž právě 6. října 1876, takže před 150 lety, co americký vynálezce Graham Bell uskutečnil první telefonický hovor, první skutečný telefonický hovor se svým spolupracovníkem Thomasem Watsonem. Je to 150 let. Člověk by si řekl, že to možná bylo i víc, ale ne. Přesně na den, přesně 150 let. On měl ten telefon teda na patentovém úřadu daný už půl roku předtím, ale první opravdový telefonát proběhl až potom. Tak pokud jste dneska nestihli telefonovat, vemte ten telefon do ruky a jděte někomu zavolat. Zavolejte třeba svoji babičce. Já jsem jí dneska volala. Dost možná i poslouchá, takže zdravíme. Ale schválně, fakt, jo, hele, pár minut, zkuste to. A pak se vrátíme k těm nejlepším hitům. Samozřejmě, ty jsou totiž nachystaný.

Dan Cookie kolektiv, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Krásné úterý, ano, vidíte to, jak se nenápadně suneme k tomu víkendu. Takhle, nevím, jestli je to teď úplně optimistický, protože už jenom tak jako den a půl se budem užívat babího léta. Pak se to má docela rapidně zkazit, tak doufám, že jste na to psychicky připravený. Jo, zároveň, hele, důvod koupit si hezký holínky, jo, nebo třeba nějaký nový prší plášť. Vždycky na to musíte najít to pozitivní. Platí? No a s těma nejlepšíma songama se to taky bude snášet o něco líp. Za chvilku s námi Madonna, Gigi D'Agostino nebo The Colin.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Hit Radio. Hit Radio. And the beast is running.

0: Running. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle show The Calling, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A na svobodě jenom 6 dní, doslova. Prosím vás, policisté teď totiž zatkli muže, který byl opravdu propuštěn z vězení 6 dní předtím. Ale co je na tom fascinující, on se totiž pokoušel vykrást zubařskou ordinaci. Mě úplně fascinuje, že se někdo snaží dostat do zubní ordinace, když je zavřena. Jo, pač většina z nás tam nechce ani když je otevřeno. Ale hlavně, co si chcete jako odnést ze zubařské ordinace? Jo, asi se ten kov dá jako prodat, ale podle mě jako zubařskou vrtačku prostě nechcete vidět, natož ukrást. To podle mě nosí smůlu, to jsou podle mě prokletý předměty. Prosím vás, nedělejte to. Jako, a hlavně, jak to chcete prodat? To asi každý pozná, že je to zubařská vrtačka, ne? No jo, no, lidi zkouší očividně lecos. Já zkusím další songy. To by se mohlo povést. Zvlášť, když s tím dalším je jedinečný Tom Jones.

Bruce Springsteen to prostě umí. My Hometown v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Doufám, že za sebou máte hezký den. Takový ten, že si teď večer řeknete, ale jo, jo, dobrý to bylo. Že jste se aspoň jednou, dvakrát zasmáli. Jo, jo, úplně slyším, jak kejvete, perfektní. A že to nebyl průšvih. Jo, to doufám. No a důležitý je, večery jsou zásadní, že jo, abyste se dostatečně připravili na spánek, ale také, abyste ten den tak jako uzavřeli. To znamená nějaký dobrý jídlo, takže dobrou chuť, pokud právě večeříte, k tomu nějaký příjemný nápoj a to nejlepší pro vaše uši. No? To máme, to nejlepší z 80., 90. a milénia jede dál. Za chvíli Avril Lavigne, W nebo Sandra.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hezký večer, doufám, že si užíváte úterý a k tomu samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a teď pojďte to zkusit, pojďte se trochu zavlnit. Tohle je totiž Shakira.

Doufám, že si to užili nejen všechny Kláry Činasky v éteru Hit Rádia. A včera se stala strašně krásná věc. Možná jste to zaregistrovali. Dva nejstarší muži světa slavili narozeniny. Ano, protože oni se narodili přesně rok po sobě. Jeden je z Brazílie a druhý je Australan, takže ne, nejsou to sousedi ani bratři. Ale je to hrozně hezký. Takhle, nejsou to žádní mladíci, jo, to je asi jasný z toho, že jsem řekla, že jsou to nejstarší muži světa. Prosím vás, jednomu z nich je 114 a druhý je o rok mladší, 113. Neuvěřitelný věk. Každopádně oba jsou poměrně v kondici. No a tím, že slaví na stejný den, tak si dokonce udělali navzájem přání. To je hrozně hezký. Prostě přes půl světa si pošlete přáníčko, jo? Protože jste nejstarší chlapi na světě. Takhle. Mají pánové ještě co dohánět, protože úplně nejstarší paní je 117, jo? Tak budem držet pěsti, ať to tam kluci dotáhnou. Ale zároveň ta myšlenka je hrozně hezká. Zkuste si najít v rámci světa, nebo třeba i republiky, někoho, kdo se narodil ve stejný den jako vy a posílejte si přáníčka. No a když bude starší, tak je to ještě lepší, ať si každý rok připomenete, jak mladí krásně jste. Teď už ale tahle legendární záležitost. Michael Jackson a Thriller.

Tohle jsou Texas In Our Lifetimes. Jste s Hit Rádiem, krásný večer. 19.19 jsem vám chtěla říct. No můžete si zkusit něco přát, jo. Hele, já třeba na to věřím. A i když se to nesplní, no tak nevíte, že jo. Třeba zrovna bylo těch přání příliš. Jo, ale dobrý je to zkoušet, opravdu. 19:15, doufám, že máte hezký úterý, že jste si užili i to stále pokračující babí léto. Držíme si pěsti, ať to vydrží alespoň do čtvrtka. Co zaručit můžu? To přísahám, to jsou ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. No a za chvilku třeba skupina, kde dominovala hlavně krása. Tak to prostě je. Sugar Babes byly prostě nádherný, je to tak. A ještě k tomu uměli zpívat, to je win-win. Dáme si je za chvilku, k tomu Chemical Brothers nebo Chris Isaak.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Hit Radio.
3: Hit Radio.
4: Hey Martinez, you ready, girl?
5: Come on. Let's do this, gang.

0: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťůžek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
1: Běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Chris Isaak a Wicked Games. Jste s Hit Rádiem, hezký večer. No prosím vás, velký úspěch se stal, pravda, díky umělé inteligenci. Ale i tak, je to obrovský úspěch. Podařilo se totiž rozluštit jeden Napoleonův dopis, šifrovaný, jo, který byl záhadou 217 let. No a AI to rozluštila za 6 hodin, což je docela hustý, teda. I tak si myslím, že bychom to si neměli přehánět, ale tohle je velkolepý. Jen bych asi čekala, že to bude něco víc jako dobrodružno, jo, protože ten šifrovaný dopis byl v podstatě pokyny k tomu, jak postupovat v dalším pohybu. Mezi sebou komunikovali Napoleon a generál Marmont, jo, a bavili se o tom, kam mají poslat vojska. Čekala bych něco takového peprnějšího, jo, když tady na to čekáme 217 let, ale nevadí. Očividně i tehdy byly některé zprávy takový ne zas tak zajímavý, jo, taky určitě dostáváte občas takový SMSky, který vlastně klidně nemuseli proběhnout, jo. Ale je to super, je to velký úspěch, třeba se nám podaří takhle rozluštit i další zajímavý tajemství, který máme, že jo. Člověk si počte, o čem se bavili tenkrát, no. Vesměs to bylo vlastně nudný jako teď, akorát prostě více zdili na koních a trošku více mezi sebou prali. No, no dobře pro ně, výborná věc, objevili jsme další kus historie, to je skvělý a my budeme v historii pokračovat, i když ne tak hluboko. Teď jsou tady totiž Snap.
1: Amerikanská firma Transceptor Technology přistupila k производству komputerov Personální sputnik –

Láska. Janek Ledecký právě teď na Hitrádiu. Krásný večer. A doufám, že máte. Jo, to nejsou plané řeči. Já doufám, že si ho užíváte ten večer. No a že si užíváte samozřejmě ty nejlepší songy. Protože jo, pojďme si to říct. Hele, 80, 90 a milénium. To bylo to nejlepší. Dobře, ještě možná předtím. A občas se něco vyskytne, ale když si vezmete spoustu současných songů, tak často vycházejí z těch původních, že jo. Takže dobrý, můžem to klidně říct, bylo to nejlepší. Jo, no a v tom budeme přesně pokračovat. Za chvilku s námi třeba No Doubt a taky tahle romantika. Westlife a Mandy už za chvilku do vašich uší.

0: Žváky Tabeskosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hit Radio.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: 8. hodina je tu, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hity jsou tu, za chvilku Evanescence a právě teď White Town a Your Woman. Tak jdem na to.

0: tohle jsou Evanescence v éteru Hit Rádia.
1: No a pokud se opít, tak rozhodně v Japonsku. Prosím vás, tam totiž mají výbornou věc. Policisté mají speciální metodu na lidi, kteří to přehnali s alkoholem. Jo, neházejí vás do taxíku, ne. Normálně z vás udělají lidský burrito. Říkají tomu futon roll a vypadá to přesně tak, jak to zní. Jo, nemůžete se potom hýbat, nikoho nepraštíte, že jo? A policisté vás odnesou jako roli koberce. A takhle, je na to 100% potřeba speciální výcvik, aby to burrito bylo pevné, aby nic nevypadlo. A zároveň, aby se ten člověk neudusil, to je jasný. Je to vlastně trošku jako s miminkama. Ani jeden neví moc, co se děje, mají žízeň, jenom ten jeden je o poznání těžší. Tak do Japonska, jo, když tak. Další hity k tomu, tohle jsou CC Catch.

Drake s námi v Eteru Hit Rádia. Hezký večer. A hlavně krásné úterý vám všem. Doufám, že jste to zvládli s úsměvem na rtech. Hele, zítra už je středa. Jo, to už je skoro vlastně pátek, když přihmouříte hodně oči. Hodně oči. Ale s námi vám to rozhodně uteče rychleji, jo. Aktuálně si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku už třeba Era, taky Kim Wilde, nebo... Věřím, že třeba Linkin Park a In The End vás potěší všechny.

Era a Ameno. Jste s Hitrádiem, přeju vám krásný večer. Budete dneska koukat? Takhle, je to hlavně pro silné povahy. Česko dneska nastoupí proti Anglii, v Anglii ještě ke všemu, takže pro Angličany domácí půda. Jako takhle, nejsme favoriti, to asi tušíme. Ale je pravda, že náš tým hraje zápas od zápasu líp. Jo, tak třeba se dostaneme na tu úroveň, že už to bude úplně perfekto. Jednou, někdy, v budoucnu. Každopádně pokud budete koukat, tak přeju pevný nervy. Začínáme 20:45, držte se, jo, žádný slzy zbytečný, prostě víme, jak to je, Anglie je extrémně silný tým. No a můžeme doufat, páč doufání nám nikdo nevezme a naděje umírá poslední, jo? No a abyste na to měli ty nervy, tak si dáme další hity. Tohle už jsou Ace of Base.

pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

známe na Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer. Díky, že i dnešní večer jste strávili s námi a taky s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Doufám, že jste si to cestování časem patřičně užili. Slyšíme se spolu zase zítra, budu se moc těšit. No a za chvilku douší další songy, čekají nás Spice Girls, jo, taky Beyoncé a taky tahle legendární záležitost. Ano, dámy a pánové, už za chvilku Metallica a Nothing Else Matters. Tak se mějte krásně a ahoj.

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.